Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna. Mňam.

0: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Bartoňova pekárna. Pro vás ta nejlepší pekárna s vůní kváskového chleba a pečiva ruční výroby. Bartoňova pekárna.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. Do senátu bylo už v prvním kole zvoleno 5 kandidátů. O zbývajících 22 křeslech rozhodne druhé kolo na konci týdne. V komunálních volbách uspěli hlavně nezávislí kandidáti, ze stran získala nejvíc zastupitelů KDU-ČSL. Premiér Andrej Babiš bude dnes s odborníky znovu jednat o extrémním suchu v Česku. Národní koalice pro boj se suchem se sejde letos podruhé. Řešit bude aktuální stav vodních toků i další opatření proti nedostatku vody. Kvůli dlouhodobému suchu totiž průtoky některých českých řek klesly až na historická minima. Fotbalisté Sparty včera porazili v domácím ligovém utkání Pardubice 2-0. O góly se postarali John Mercado a Jaroslav Zelený. Pražané vyhráli po třetí za sebou a v tabulce se posunuli na třetí místo. Kvůli zranění jim ale může až 2 měsíce chybět kapitán Adam Karabec. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Lidé na Vysočině ukázali, že jim na dění záleží. K volbám dorazilo přes 55% voličů, nejvíce ze všech krajů. ANO neobhájilo prvenství ani v jednom ze 4 okresních měst, kde minule vyhrálo. V Jihlavě zvítězilo uskupení lidovců ODS a TOP 09. Ve Žďáru nad Sázavou STAN s nezávislými, stejně tak dopadly výsledky v Třebíči. V Pelřimově a Havlíčkově Brodě vyhrálo ODS. Jdeme na počasí. Na Vysočině bude ráno ještě polojasno i skoro jasno, později bude panovat proměnlivá oblačnost, na severu kraje se může objevit i přeháňka a teploty se zastaví na 11 až 14 stupních.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No to je dost, už tady nemusím každý ráno měnit ten otvírák.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar, Davide.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě takhle, musíme přivítat posluchače. Dobré ráno vám všem, do nás ladíte, ale hlavně vítáme tebe, Davide. David je zpátky po měsíci, ty jsi černej čověče, teplíčko bylo.
2: Bylo teplíčko a kdyby někdo nevěděl, co to znamená jetlag, tak vám můžu říct, co jsem dělal dneska od půl jedný od rána.
3: Já musím říct, že mám slzy od smíchu a ještě jsme nezačali, jo, takže těším se na dnešek velice.
1: No tak to probereme za chvíli, tu tvoji cestu, teď Linkin Park, Indian.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Pět minut po šesté ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, my máme velkou radost. My máme velkou radost, Michal, Jasmin a David je tady konečně po měsíci.
1: Děláte, jak kdybych tady nebyl měsíc, ty.
0: No, ty jsi říkal, že máš jetlag, prosím tě, ty jsi byl v Japonsku a na Havaji na svatební cestě. A ta Havaj byla na konci a tam je posun 12 hodin.
1: Je to tak.
0: Takže to znamená, že teďka, když je 6 hodin ráno, takže na Havaji je 6 hodin večer.
1: Takže no, začínám zdívat, dal bych si pivo a za chvíli si půjdu lehnout, no.
0: No tak jak se směl?
1: No, bylo to úžasný, to se nedá takhle zkratkovitě ve vstupu, já vám budu vyprávět celý dopoledne samozřejmě. Ale ke konci, máte někdy takový ten pocit, když se vracíte z dlouhý dovolený, že už se těšíte jako, až nastoupíte zpátky do toho režimu, až začnete vstát.
0: Tak to jsem vůbec neměl. Divný.
2: No každopádně máme radost, že jsi zpátky a řekli jsme si, že tohle radostný téma si přeneseme dneska i do minuty šampionů, která nás za chvíli čeká.
0: A my musíme říct, my jsme si psali.
1: No já jsem vám psal, ale v té skupině vůbec nikdo neodpovídal. No,
2: počkej, ale my jsme na tebe mysleli, my jsme plakali a chtěli jsme ti napsat, ale nechtěli jsme tě rušit. A pak se vždycky David ozval, že tak bývalí kamarádi, aha.
0: No spíš jsme mu nechtěli napsat, no. Jako chci si psát s někým, kdo je prostě, když je tady v České republice podzim, jo, je si chravo prostě tma, chceš psát někomu, jak se má, aby ti poslal třeba fotku, nedej bože. To rozhodně nechceš. No ale jsme rádi, že jsi tady. A nás taky bavilo, že se snažil tu komunikaci navázat, protože my máme společnou skupinu, jo, my tři. A David vytvořil třeba čtyři další a vždycky to pomenoval na WhatsAppu jako bývalí kamarádi.
2: Bývalá snídaně, že jo?
1: Bývalí kolegové.
0: No tak tě vítáme, jsme rádi, že jsi tady a že jsi to přežil. Jo, a vypadáš teda strašně, kvůli tomu jetlagu, ale jsi krásně opálený. Opravdu to je barvička.
2: Tak před náma minuta šampionů, chceme dneska tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a z čeho máte dneska radost vy?
0: To nám pošlete na 777 937 777, z čeho máte dneska radost, nebo na co se těšíte eventuálně. Pojďme na další hity. Taylor Swift, Opelite, 6 hodin 8 minut, hezké ráno.

0: Wellness s babama, takže super týden.
1: Nikča Plzeň, podařilo se jí vstát před budíkem.
0: Petra Hostisová má radost u dvoudenního volna, které začíná právě teď. What? Davide, která zpráva se ti líbila z těch všech zpráv?
2: Tak asi ta poslední. Jakub začíná dneska volno, v pondělí, to je bomba.
0: Já jsem myslel ta první, že Tomáš z Plzně má radost, že tě rád slyší, ale dobře, no.
2: Tak to taky. Všechno to byly, já jsem byl v šoku, kolik pozitivních zpráv přijde takhle v pondělí ráno.
0: To jo?
1: To jo, tak
0: hele, říct pondělí a hezký, tady má oxymoron.
2: To nejde. Jako,

0: Calvin Harris, John Newman. Tohle jsou hity Night Radio, 6 hodin, 19 minut. Dobré ránko. Dámy a pánové, volby máme za sebou. My bychom chtěli vlastně taky vzdát hold jedné skupině lidí, na kterou se trochu zapomíná, a to jsou volební komise. Takže pokud jste byli ve volební komisi, tak vám gratulujeme, že jste to tam vydrželi a že jste to pak takhle hezky sčotli.
1: Někdo z volební komise, nějaký člen se mi musel určitě smát, protože já to mám pokaždý, když jdu volit, tak tam vidíte ty písmenka, ty abecedy podle těch jmen, kam si máte jako stoupnout, komu přinesete tu občanku, kdo vám dá ty obálky, a já se vždycky zarazím v ten moment a počítám, jak jouda tu abecedu, kde teda, kam patří to moje příjmení, jo, za kým mám jít podle té abecedy.
0: A je tam taky máte vždycky takovou zvláštní nervozitu za tou plentou, protože tam jsou vidět ty nohy, že jo? No a teďka tam jako, jenom tam koukají ty nohy a teďka si říkáš, že tam je někdo díl, jako co tam ten člověk dělá, to tam jako čte až teprve na tom místě, ty papíry.
1: Tak letos bych chápala, kdyby tam byl někdo takhle dlouho, protože to byla opravdu jedna obrovitánská, jako jeden obrovitánský cár papíru, takže to trvalo dlouho.
0: Nicméně velká účast, takže vy, kdo jste byli volit, tak snad vám ten váš tip, snad vám ten váš hlas vyšel a váš kandidát vyhrál. Nicméně my si za malou chvíli zvolíme toto. Dan Barta, kroužkujeme.
1: Křížkujeme, tady no, křížkujeme.
0: No dobře,
2: to jsi za svetá kupeny.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.

0: Alex Warren. Krásné pondělní ráno z Itrádia. S vámi Michal Jasmina David.
1: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Dnes se dozvíme posledního letošního laureáta Nobelovy ceny. Švédská královská akademie věd oznámí, kdo získá prestižní ocenění za ekonomii. Uzavře tak týden, během kterého byly vyhlášeni také vítězové v medicíně, fyzice, chemii, literatuře a míru. Známé osobnosti v komunálních volbách na severu Čech příliš neuspěly. Do zastupitelstva v Chomutově se nedostal herec Zdeněk Godla ze seriálu Most ani hokejový trenér Vladimír Hružička. Naopak v Litvínově uspěl bývalý hokejista Jiří Šlégr. Být přehnaným optimistou nemusí být o nic lepší, než být pesimistou. Podle psychologů je nejvýhodnější pozitivní přístup spojený s realistickým pohledem na svět. Dobrou zprávou je, že náš způsob myšlení není neměnný a můžeme ho postupně ovlivňovat.
0: Co byste schválně o sobě řekli, vy, kdo nás posloucháte a vy tady ve studiu? Co jste, pesimista nebo optimista?
4: Přemýšlím právě, jak my tady máme rozdělený ty role.
3: No, záleží hodně, kdy se ptáš. Tak třeba v pondělí ráno jsem pesimistou.
0: Já taky, mám to podobně.
3: Optimista.
0: A pátek optimisti.
4: Největší.
0: Mě to připomnělo vtip, jo. Že pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla vlaku a strojůvůdce vidí tři debily na koleji. Takže tak. Jennifer Page, Crush, 6.32. Hezké ráno, ZT.

0: Million Good Reasons. Tohle je pondělní Hitradio 6.38. Přejeme vám hezké ráno. S vámi Michal, Jasmin a David. A Jasmin, to by se vrátil Kuba z té poutě dlouhý. Já jsem viděl na Instagramu, jak jsi ho vítala na letišti. Myslím si, že tam to studíčko ještě máš. Jak to říct, radost, trapňuješ takhle veřejně, protože vy, kdo jste to neviděl, můžete mrknout. Jasmin official tam si. A ty jsi ho vítala s nafukovacím slonem. Proč?
1: Takhle, já vám
2: moment,
1: chci říct,
2: kde byl ještě na začátek?
1: Ano, to chci říct, vracel se z Kamína, šel takovou tu pouť svatojakubskou, z Portugalska, vycházel z Porta a šel do Španělska a měl v plánu 270 kilometrů, nakonec to bylo 350.
0: A rozchodil se to teda, vy jste se nějak porafali a pak to šel rozchodit teda, jo?
1: No,
2: no tak to bývá jakoby důvod, proč lidi vyrazí na takovou
0: cestu. No, proto šel místo 270 350. To je jako, chlapi, vy kdo jako rádi řídíte a třeba se doma nějak poštěkáte a jedete někam autem a pak se máte vrátit, no tak to samozřejmě nevezmete po té dálnici, ale vezmete to tou oklikou.
2: A při současných cenách benzínu chápu, že vyrazil pěšky do Santiago.
1: Ne, tak musím říct, že je zpátky a je nadšen, jo, i země je nadšen, nicméně teda po dvou týdnech je doma. A já jsem si říkala, že ho nemůžu přivítat normálně, protože nikdy ho nevítám normálně. Já si vždycky připravím nějaký balónek trapnej, když si to bývaly fakt hezky připravený cedule, takový romantický, ale...
0: Co bylo na výběr teďka?
1: No, teďka jsem si řekla, že budu pokračovat v dělání ostudy a buď byla tlapková patrola, nebo nějaký lenochod, kapibara, taková mrzutá kočka a nakonec vítězil teda růžovej slon, jo. A já jsem tam s tím přišla.
0: Takže jako ten e-shop.
1: Ne, čekal ho jenom tenhle ten balónek.
2: Šel tam v latexu.
0: Takže chápeme, že vyhrál růžový slon.
1: No a bylo mu trapně, on vůbec nemluvil, já mu pak říkám v autě, ty jsi vůbec nemluvil, Kubí, a on teď ví, že mě to vždycky úplně paralyzuje a teďka všichni na něj koukají na tom letišti a smějou se a já to miluju, já se v tom fakt vyžívám a on mi zase dělá ostudy jako jinde, jo, takže v tom jsme si kvit.
0: Konec mi se, že styděl, no přesně, když tam byla v latexu a on šel v poutek. Dualipa za chvíle na Hit Radio, taky aktuální doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice. Za Divíšovem na železničním přejezdu je silnice uzavřená. No a na D1 kolem 132. kilometru směrem na Brno probíhá v pravém pruhu oprava vozovky.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ránko, šampioni, 6.52, dáme ano, David.
1: Představte si, že se jednoho dne zbudíte a řeknete si, že si dáte takovou pauzu od lidí, jo? Akorát tou pauzou myslíte 12 let, tak přesně to udělal japonský mnich, který se rozhodl opravdu na 12 let izolovat se naprosto od okolního světa, žádný zprávy, žádný sociální sítě, prostě vůbec nic, žádný lidi. A mně to vlastně přijde jako celkem fajn dovolená, akorát si říkám, co pak, až bude ten rok 2038 za těch 12 let, jak se ten svět jako změní a co on si o tom všem bude myslet, jak v šoku bude a mimo.
2: To je zajímavá úvaha.
0: Co se stane za 12 let? To bude rok 2038. Tak kde budete za 12 let vy? Dostate u rádia. Kde si myslíte, že budete? Kde budeme my? My budeme na Blaníku. Na Blaníku asi.
1: No tak 12 let je dlouhá doba. Tady můžou lítat auta, že jo? On se teďka zavře. A za 12 let vyjde a všechno může být jinak.
0: No tak teďka, AI. Teďka už ty vaše Tesly, že elektrický, už můžou jezdit vlastně tady sami. Sami už to zkoušela?
1: Včera, když jsem vyzvedla Kubu, tak to tam chtěl zapnout, už nám tam vyjelo upozornění, ale my si ještě musíme k tomu doplatit nějakou věc.
0: Počkej,
1: takže
0: to si musíš dokoupit ještě.
1: Ale asi 12 stovek, jako. No.
0: Přesně.
1: Nebo to má
0: musíš
1: měsíční.
0: Si dokoupit imaginárního řidiče. Řidiče, kterýho svět ještě neviděl. Kolik za to chtějí? Hodně.
1: 1200 měsíčně, nebo líťo, něco takový, jako, ne, jako já to nepotřebuju.
2: Dědiče, jako.
1: No.
0: Hele, když se domluvíme, tak vás budu za 500 měsíčně vozit tím vaším autem. Pharrell Williams, Happy, na Hit Radio, do 7, pak přidá David další zprávy. Hezký ránko.

začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Školy a další vzdělávací instituce se staly nejčastějším cílem kybernetických útoků na světě. V srpnu čelila jedna vzdělávací organizace v průměru více než 5 000 útoků týdně. Oproti loňsku jde o nárůst o zhruba třetinu, útoků přibývá také v Česku. Letošní září bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření. Vyplývá to z nových údajů Evropské klimatické služby Copernicus. V Evropě šlo o třetí nejteplejší září, západní část kontinentu dokonce vyrovnala rekord z roku 2023. Mimořádně vysoké teploty tak pokračovaly i po rekordně teplém létě. V Česku začíná být nedostatek ubytování pro vysokoškolské studenty. Na 100 studentů totiž připadá jen 21 míst na kolejích. Soukromí investoři proto plánují výstavbu dalších zhruba 4 000 lůžek. Za soukromé ubytování si ale studenti výrazně připlatí. V Praze stojí v průměru téměř 14 000 korun měsíčně, tedy více než dvojnásobek běžné koleje. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na Vysočině začalo povolební vyjednávání. V krajské Jihlavě nechce vítězný tým pro Jihlavu koalici s SPD. S ostatními bude jednat. A doplním, že k volbám v našem kraji dorazilo přes 55% voličů, nejvíce ze všech krajů. ANO neobhájilo prvenství ani v jednom ze 4 okresních měst. V letošních komunálních volbách skončilo všude na druhém místě. Nejvíce procent, přes 7, ztratilo v Havlíčkově Brodě. Dnes se teplota na Vysočině dostane v maximech na 11 až 14 stupňů, ráno ale mohou panovat přízemní mrazíky. Odpoledne se pak budou na nebi honit mračna a na severu kraje může i zapršet.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásný ránko.
8: Krásný ráno a už i s Davidem. Jeje.
7: Čau, Dave.
9: Dobré ráno.
7: Vítáme tě zpátky. Já mám historku, lidi.
8: Jakou zase?
7: Já měl o víkendu premiéru. Já jsem se zasek.
8: Kde?
7: Ve výtahu.
8: Yeah.
7: To vám musím vyprávět. Sam Feld, Jonas Blue a hnedka jdeme na to.
6: Hit Radio Vysočina.

0: Samfeld a Jonas Blue, dáváte si pondělní Hit Radio 5 minut po 7. Hezké ránko. Já mám za sebou traumatický zážitek.
1: Povídej.
0: Mně se stalo něco, co se mi nikdy v životě nestalo, a to, že jsem se zaseknul ve výtahu. Prosím pěkně, ale nebylo to jen takhle jaké zaseknutí. Já jsem si v pátek odpoledne objednal jídlo domů, pípne mi notifikace, že kurýr přijíždí. Tak beru pantofle, lezu do výtahu, jedu od nás z trojky dolů a najednou tři rány, ale hrozný rány, jo. A potom jsem se asi o půl metru propadnul, rána jak zděla a výtah stál. A volá kurýr, ne? Jestli si přijdu pro jídlo. A říkám, prosím vás, já jsem se trošku zasek, a on, cože jste se? Já říkám, já jsem ve výtahu a začal se hrozně smát, říkám, bude přítelkyně. Tak volám domů a vlastně jsem ani nemusel, protože vylezli všichni sousedi. A teďka slyším, jak tam někde jako někdo mluví. A já jsem nevěděl samozřejmě, kde jsem se zaseknul, jo. Tak se mi povedlo, jak těch vítězích dneska jsou dvojitý dveře, jo. Tak já jsem ty vnitřní nějak otevřel, teďka to otevřelo přede mnou stěna. A teďka vidím, že tam je vlastně pode mnou třeba tak 40 cm škvíra a jsou tam dveře ty venkovní už. Mm-hmm. Tak jsem je zkusil vyháknout. A teďka už tam byli sousedi a koukali na mě, koukali jsme na sebe tou škvírou a já říkám, tak já si vyskočím. A teďka jsem si vzpomněl na ty videa, prostě co tak jako známe z internetu, co když se ten výtah rozjede, jo. Takže jsem teda nakonec vyskočil, no dobrý, hele, tak přijel opravář a já říkám, dobrý den, to jsem já z toho výtahu, protože já jsem si zavolal pomoc zevnitř a on, ale teď vy jste, říkám, ne, já jsem tady, já jsem vylez a on, tak to nebylo úplně chytrý, já říkám, já vím, ale co bych tam dělal, než byste přijel.
2: Navíc to jídlo stydnulo, že jo?
0: A já, no počkej, já tam přijel s těma bramborama z bageterie, ne, jako s tou tatarkou, už za ním. No takže jsem byl prostě venku, on to nějak opravil. No a čověče, hele, v sobotu jsem pryč a píše mi moje. Hele, zase to prostě spadlo a se sousedem.
1: Počkej, a jak ses cítil, protože já bych umřela na místě, já jsem celkem klaustrofobik, takže takovýhle situace si hodně nepřeju zažít.
0: No já nevím, tak jako lehce jsem se, jak to začalo bouchat, a pak se to nějak jako spadlo, pak to se zaseklo, tak já jsem se ani nestihl jako leknout vlastně.
2: Všechno dobře dopadlo.
0: Takhle, je dobře, že to nedopadlo. A co vy, stalo se vám někdy něco takového, že jste se šprajsli ve výtahu?
2: Tak v první řadě bych nechodil z třetího patra, bych šel pěšky, nejel bych výtahem. Tím bych začal.
1: No, Míšo, to je pravda celkem.
0: To chodíme teďka, jo, my teda to třetí patro je v tom nejvyšším patře, kde bydlíme. A člověče, když jsem se vrátil v sobotu z akce, tak já jsem v neděli samozřejmě musel stěhovat věci z auta z garáže, protože tam nechci nechávat. A člověče, jako pronese se to.
2: Hezky po svých.
1: A mně se tohle to nestalo, ale jednou nám hlídal, když jsme byli na dovolený rodinný kamarád našeho pejska. A ten nám pak volal, že teda pes, když přišel zvenku, tak nadšený utíkal do výtahu, ten byl otevřený, no a spadnul do šachty. Tam nic nebylo dole a propadl se právě dolů. Naštěstí to bylo v přízemí, nezlomil si pacičky, nic se nestalo, ale už jsme mu ho nenechali potom na hlídání.
0: Tak to se mi dopadlo dobře ještě docela.
1: Dopadne dobře.
0: Tak dejte vědět, jestli jste se někdy takhle šprajsli ve výtahu a jak vypadala vaše záchrana akce. 777 937 777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasické SMS-kou. My k vám posíláme další hity. Jay-Z, Mr. Hudson na Hit Radio Young.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. 7 hodin, 15 minut, posloucháte pondělní Hitrádio Snídení šampionů. Bavil jsem se tady o své historice, že jsem se v pátek zasekl ve výtahu a nějakým záhadným způsobem se mi dostalo samovolně dostat se ven.
1: My jsme se tady o tom pak povídali dál, já jsem říkala nějakou historku s naším pejskem a očividně nás teďka ladí můj táta, který mi napsal, že si vzpomněl ještě na jednu historku s naším psem a já vám to musím říct, byť je to teda strašný. My jsme měli jednu dobu dva psy, měli jsme takového zachráněného oříška, co jsme našli venku, a pak jsme měli labradora. No a táta šel venčit toho oříška, ťapku, a měli na flexi vodítku, jo, takový to natahovací vodítko. A když byl táta vystoupený mimo výtah, tak ona ještě byla ve výtahu a někdo si ten výtah zavolal. S tím, že ona stále byla na tom flexi vodítku. Takže ona odjela někam do nějakých výšin a já jsem vůbec nevěděla, že se tohle děje. Byla jsem doma, byla jsem malá a najednou táta přiběh do kuchyně. Byl úplně celý bílej, úplně v šoku. Neřek mi, co se děje, ale že potřebuje nůž. A teďka si představte, že jste to malý dítě a přiběhne vám tam takhle táta bílej a že chce nůž a odletí rychle zase pryč. No tak teďka už vím, že šel teda o patro nebo dvě výš, už nevím, a čekal, že se otevře ten výtah a tam pejsek bude jakoby kaput, ale ne, přežila to, jen tam měla hlavičku úplně dole, natažená na tom flexivodítku, táta to přeříz a všechno v pořádku, ale jsem si jistá, že kdyby to tehdy dopadlo špatně, tak mi řekne, že se pejsek zatoulal, že mi jako nepřizná pravdu.
2: Kdyby to vodítko nebylo flexi,
3: no, jasně.
1: Tak už ťapka neťapkuje.
3: Co to bylo za značku, teda kvalitní vodítko.
0: Taky jste napsali spoustu zpráv, ptali jsme se vás, když se vám něco takového stalo. Třeba jako dítě jsem se zasekla ve výtahu s mámou a segrou, museli nás vyprosit hasiči. Od té doby volím raději schody a z výtahu mám neskutečnou fobii a to už to je 25 let. Ani po té době tomu nevěřím a když musím do něj jít, třepu se jak ratlik. Hezké ráno.
1: Dobré ránko, před 27 lety jsem se zasekla ve výtahu. Měla jsem roční dítě v kočárku a vedle sebe 4letého chlapce. Výtahy nebyly ještě tak moderní, jako jsou dnes, a po dlouhém volání z výtahu o pomoc se k nám za hodinu dostal pan opravář, ale co následovalo, jo? Můj starší syn potřeboval čůrat. Nic jiného mu nezbylo, než si načůrat asi do overalu a světlo ve výtahu nesvítilo. Jelikož jsem v tu dobu byla kuřák, svítili jsme si mým zapalovačem. Od té doby chodíme pěšky. Nejhorší na tom bylo, že v tu dobu nikdo nebyl doma, i když jsem křičela ze všech sil, píše Eliška.
0: Také píše Honza, jednou jsem zůstal zaseknutý v malém výtahu, byli jsme ožrali jak dogy, bylo nás tam asi 6, jsem totální klaustrofobik a začal jsem šedivět. Naštěstí jsme se dostali z výtahu rychle, dnes patřím k těm, kdo vytahují lidi z výtahu, a tak si říkám, co jsem to byl za blbce, že jsme tam tehdy v 6 lidech lezli. Honzo, tak jak to vypadá dneska? Ještě takhle jezdíte výtahem?
4: No tak to už určitě ne.
1: Dobré ráno.
4: Já vás zdravím do studia.
0: Dobré ráno.
4: Protože výtahy jsou pro mě hrůza, jo, takže když tam občas musím, tak radši do nich nalezu.
0: No a ty jsi psal, že teďka už teda spíš ty lidi z těch výtahů taháš, tak máš nějakou historku třeba, když si vzpomeneš, když tě někdo volal o pomoc právě, aby se vytáhnul z toho výtahu?
4: No tak on ty historiky.

0: moc veselí nejsou, to hlavně vždycky, když nás seženou, když se tam dostaneme, když tam výtah otevřeme, ale vždycky, když tam ty dveře otevřeme, tak mě řeknou, je, to jsem rád, že vás vidíme, no já, a já jim většinou říkám, no já moc ne, já jsem musel stávat a...
1: A ty říkáš se ženou, takže vy takhle podnikáte spolu se ženou, vytahujete lidi.
0: Ne, než nás se ženou.
1: Jo, takhle.
2: Než je se ženou.
3: Jo, takhle. No já jsem se právě tady na to ptal toho pána, co měl vytáhnout z toho výtahu, ze kterého já jsem teda vylez a říkám, co vám tak jako lidi říkají, že vás asi rádi vidí, co? A on, no, tak jako to jasně, ale pak se taky stává často, že ty lidi říkají, no kde jste, ježiš, já tady na vás čekám, to se ti taky děje, Honzo.
0: Ne, naštěstí ne, většinou má radost, že jsme tam rychle.
3: Tak to je fajn. Tak děkujeme, Honzo, za lidi jako si ty a přejeme hezký pondělí. Čau.
2: Ještě nebudem zdržovat i náš.
0: Ahoj. Mějte se.
1: Ahoj. Musím se
3: nadechnout. Děkujeme za všechny vaše zprávy. A až pojedete výtahem, vzpomeňte si, že se vám něco takového může stát. Parna a Miraj, vzpomeneš si 7 hodin 19 minut. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity Night Radio, Eva Farná a Mirai. Vzpomeneš si 7.23? Za malou chvíli, asi za nějakých 10-15 minut, je tady rychlá pětka. Celý tento týden budete soutěžit o poukaz na 5000 korun do čokoládovny. Mwah, to budou dobrutky. Tak na to rozhodně počkejte. Do té doby je další muzika Ellie Goulding, Tayo Cruz a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Pelhřimově v Myslotínské ulici na kruhovém objezdu havarovala dvě osobní vozidla, počítejte se zdržením. No a v Jihlavě v Dělnické ulici mezi křižovatkami ulic Družstevní a Chelčického probíhají stavební práce.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, a tohle je pondělní Hit Radio, snídení šampionů, to je po měsíci kompletní, Michal Jasmin a náš zprávař David je zpátky, vítej.
1: Děkuji.
0: A pojď na ranní update.
2: Ranní update.
3: Časté používání umělé inteligence může mít negativní dopad na naše myšlení. Podle nové studie sice AI zvyšuje produktivitu, zároveň ale může oslabovat pozornost a schopnost samostatně se rozhodovat. Jaké je tajemství dlouhého a šťastného manželství? Odpovídali páry, které jsou spolu i více než 60 let. Podle nich je základem vzájemný respekt, komunikace a ochota dělat kompromisy. Důležité je také řešit hádky včas, nezapomínat na oběti a nevzdávat vztah při prvních problémech. Kapela Kabát musí kvůli nemoci členů přesunout 7 koncertů. 3 muzikanti mají zdravotní potíže a zpěvákovi Josefu Vojtkovi lékař dokonce zakázal zpívat. Skupina proto odložila 2 koncerty v Brně a 5 na Slovensku.
4: Je zrovna tam?
0: To nebude náhoda. Nebo to bude náhoda? Pojďme soutěžit, za chvíli rychlá pětka. Kde tento týden máte možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
4: A protože se blíží Halloween, tak tam najdete i čokoládový dýně, strašidelný lyžátka a nebo dýňový pralinky.
0: Tak pokud byste chtěli soutěžit a tuhle dobrotu vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme zpátky a teď se pojďme všichni užít naprosto vynikající Coldplay. Tohle je Paradise 733.

0: Coldplay, Paradise na Hitradio 736. Takový Paradise budete mít vy v puse. Ráj v puse, nebo nebe v hubě, takzvaně, jak se říká. Protože celý tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Rychlá pětka. Tam totiž najdete poctivou českou čokoládu, halloweenský dobroty, ale už i třeba čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. A s námi ve vysílání už je Eva. Evo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
0: Taky Anna, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den a taky Téa, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Bude to dámská jízda. Vy jste napsali zprávu, chci soutěžit, jsme doma tři ženy, takže by to muž uvítal. Takže když vyhrajete, necháte si to pro sebe ženy, anebo podarujete taťku?
3: No já myslím, že si to necháme my.
2: To je správný.
3: Muž.
0: Tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Holky, vyjmenujte jakýkoliv 3 kousky zeleniny.
3: Rajče, paprika, okurka.
4: Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
4: Otázka třetí.
0: Bratislava.
4: 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik je polovina z 90?
3: 45.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je králem zvířat?
3: Lev.
0: Ano.
2: A poslední otázka, schválně, jestli jste dávali pozor. V jaký hodnotě je poukaz, o který teďka soutěžíte?
3: 5000.
2: No jo.
0: Holky, budete mít sladký život.
2: Gratulujem.
0: Poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše.
3: Wow. To je super pondělí, krásný celý týden.
0: Tak jsme rádi, že jsme vám udělali radost, byli jste skvělí. Tak holky, zvládněte to ve škole a Evi, ty to zvládni v práci.
3: Díky.
2: Hezky.
0: Hezký ráno, ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hit Rádio Vysočina.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Lady Gaga na Hit Rádiu, hezké ráno. A jaká bude letos zima? Máme se zeptat krtka, anebo tlustýho zajíce? Protože lidový pranostiky tvrdí, že zvířata nám dokážou předpovědět, jaká přijde zima. Takže už je to zase tady, to věštění z křišťálový koule, jaká bude zima, jestli bude na blátě, nebo jestli bude mrazivá.
1: A co je jako krtek, co zajíc, nebo jak to máme brát?
0: No, podle starých pranostik tady se píše, že tuhou zimu předpovídají třeba tlusté pavučiny, husté pavučiny, vysoká mraveniště, hodně krtinců, anebo právě dobře vykrmení zajíci. Tak Davide, kdybys měl podle vzhledu zajíce určit letošní zimu, jak bys postupoval? Co si myslíš o letošní zimě?
2: Teď už vím, podívám se, jestli je tlustej nebo ne, a potom odhadnu.
0: Tak kdyby ses podíval...
1: Na jak, tohle zajíčka před náma.
0: Jak tuhá bude zima?
2: No, oblíkněte se pořádně, no.
1: Ty už máš zimní zásoby teďka, Míša, že
2: večer. Zase nabral, jak jsem tady nebyl.
0: Já jsem začal, fakt? Počkej, ale zase David má srovnání, jako měsíc jsme se neviděli.
2: Ne, vypadáš furt stejně.
0: Ale zima bude tuhá.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem v Třebíči v Palackého ulici v úseku mezi ulicemi Zahradní a Luční je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. No a na výjezdu ze Žďáru na Sázavou směrem na Bohdalov stojí odstavené osobní vozidlo. Projíždějte s opatrností.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
2: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Leny, Hit Radio 754.
1: V současné době je celkem velkým hitem a boomem reality show Zrádci. Tak jestli vás baví Zrádci, tak se můžete těšit ještě na něco dalšího, protože do Česka míří, i když se ještě neví kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A je to v podstatě hra na policajty a zloděje, akorát pro dospělí. Představte si, že vezmete několik fakt známých celebrit, oblíknete je do oranžových vězeňských kombinéz, seberete jim telefony, peníze, všechno a pošlete je někam na útěk, jo. A v patách jim jsou lovci, který každý 20 minut dostanou nějaký informace o jejich poloze a snaží se je vlastně dopadnout, jo.
2: A to jsou taky soutěžící, ty policajti, jakože jo, nebo ty co je honěj. Oboje jsou soutěžící.
1: Jo, a teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlí, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
0: Takže to je vlastně taková moderní hra na schovku, dalo by se říct.
1: Jo, a jo. Mě by zajímalo, kdo byste byli vy, jestli byste je u sebe schovali, ty celebrity, anebo byste je práskli.
0: Já si spíš říkám, že tohle děláme všichni jako třeba každý pondělí, jo, akorát tam zůstaly ty telefony, taky hraješ na schovku a před šéfem, že jo, a maily, že jo, ty páteční, jo, taky nechceš, ale říkám si, kdybyste se měli jako někam schovat, jako zašít, tak proč byste si vybrali zrovna Brno?
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal, ty celebrity.
1: To je taky možnost, no.
0: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžové kombinésky, no, ale...
0: A tak to nevíš, jestli vyvážejí popelnice, nebo jestli...
3: Pojďte ke mně.
0: Přesně, pojede popelář. Hele, to je on!

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. podlahytylo.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Starší byty v Česku dál zdražují, za poslední rok jejich ceny vzrostly v průměru o 10%. Metr čtvereční se nyní prodává přibližně za 86,5 tisíce. Například v Praze zdražil běžný 80-metrový byt meziročně o více než 800 tisíc korun. Růst cen ale v posledních měsících zpomalil, oproti předchozímu čtvrtletí byty zdražily jen o 1%. Po chladnějším začátku týdne se do Česka vrátí slunečné a teplejší počasí. Nejvíce slunce nabídnou čtvrtek a pátek, kdy teploty vystoupají až na 18 stupňů. Rána ale zůstanou chladná, místy se objeví mlhy a teploty mohou klesnout i pod nulu. Letadlo indických aerolinek muselo nouzově přistát poté, co na palubě začala hořet powerbanka. Chytnout měla v úložném prostoru nad hlavami cestujících a kabinu rychle zaplnil kouř. Do hašení se zapojili i někteří pasažéři, požár nakonec zlikvidovala posádka. Letadlo bezpečně přistálo na náhradním letišti a nikdo se podle dostupných informací nezranil. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Lidé na Vysočině ukázali, že jim na dění záleží. K volbám dorazilo přes 55% voličů, nejvíce ze všech krajů. ANO neobhájilo prvenství ani v jednom ze čtyř okresních měst, kde minule vyhrálo. V Jihlavě zvítězilo uskupení lidovců ODS a TOP 09. Ve Žďáru nad Sázavou STAN s nezávislými, stejně tak dopadly výsledky v Třebíči, v Pelřimově a Havlíčkově Brodě vyhrálo ODS. Jdeme na počasí. Na Vysočině bude ráno ještě polojasno i skoro jasno, později bude panovat proměnlivá oblačnost, na severu kraje se může objevit i přeháňka a teploty se zastaví na 11 až 14 stupních.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
9: Jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
10: Taky, Davidem, jsme kompletní.
7: Krásný pondělí.
10: Hezký ráno. Snídaně šampionů. Je tady vlastně už od 6. hodiny, každou hodinu vítáme Davida, tak dvakrát, takže jsme rádi, že jsi po měsíci zpátky, že ses teda taky ukázal.
11: Dobré ráno.
7: Dobré. Suše jako vždy.
10: Přesně, tak jak Davida znáte. Pink a Nate Ruse, Just Give Me a Reason, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.
12: Hit Radio Vysočina.

0: Naprosto fantastický Ray Dalton, tohle je Hit Radio 10 minut po 8. Dobré ráno. Pojďme do Jihlavy. Ta se rozhodla poručit ne větru, ne dešti, ale rovnou psímu čůrání. Představili tam 20 betonových patníků s otvory, psí pisoáry, který mají udržet pach a lákat psy k označkování, aby nečůrali na historické fasády. Jenomže si říkám, nevím, jestli to napadá jenom mě, ale ten problém je v tom, že jako psy nejsou lidi, neumějí číst a jako, kdo jim to jako řekne teda, že mají čůrat zrovna tady na ten pisoár?
1: Přesně, jak to má ten pes vědět jako.
0: Nebo mě zajímalo, jak bude vypadat to slavnostní teda otevření těch pisoárů, jestli jako přijde starosta přestřihnout pásku, jestli tam pozvou prvního psa. Prosím vás, mohl byste se nám tady vyčurat?
1: Jo, nevím, jak tam chtějí s tím zápasit.
0: Nevím, no uvidíme, takhle, ale představ si, že chodíš celý život prostě do svého oblíbený hospody. Jo, stará hospůdka, máš to tam ráda, máš tam dokonce svoje místo, jsi tam gast a teď tě vedle postaví novou hospodu, tak kam půjdeš? No, budeš chodit samozřejmě do té staré hospody, že jo? A já si říkám, jako já tomu fandím, jo? Jihlava chce teda naučit psy čůrat na správné místo. Já bych chtěl jenom připomenout, že lidstvo dodnes nedokázalo všechny chlapy naučit se trefit do pisoáru. Jo, tak držím palce se psama.

0: Dobré ráno, zítra Rádia minutu po čtvrt na devět. Tohle je snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi.
1: Tak údajně už mají Češi jasno v tom, jak by chtěli strávit stáří podle průzkumu. Toužíme se údajně dožít 90 a mít důchod aspoň 18 000 korun. A pánové, možná mi dáte za pravdu, když řeknu, že byste to možná obrátili. Dožít se 90 a nějaký 18 k tomu. Mít 90 000 v důchodu a nějakou 18 na krku. Nebo?
0: Tak otázka je, jestli se toho tý 90 vůbec dožijeme, že jo? To je první otázka. A já bych chtěl teda v 90 takhle, co byste chtěli v 90 dělat vy? Vy, kdo jste u rády a vy, kdo jste tady, co?
1: Jako vůbec nic, ale zároveň jako být v takové kondici, že můžu dělat úplně všechno.
0: Ležet, jako v penále, jo, už nebo.
1: No ne, jako tak, to je za dlouho, to je těžká představa.
0: Já bych chtěl v 90 dělat přesně to, co v 25.
1: Co jsi dělal v 25?
0: No vysílat, ne.
2: Jsi by to někdo poslouchal, jo?
0: Tak, dobrý ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem na úrovni Vystrkova, Bourala, dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. Přejeme šťastnou cestu bez nehod.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte pondělní Hitrádio, snídaní šampionů, 8.29 a teď je přesně 8:30, tak jak to má David rád a je tady ranní update.
1: Ranní update.
2: Česká kapela Mňága až Ďorb natočila nový videoklip společně se svými fanoušky. Ti se přímo zapojili do natáčení a stali se součástí výsledného videa. Skupina tak vsadila na netradiční způsob, jak propojit svou hudbu s lidmi, kteří ji dlouhodobě podporují. Americký soud nařídil zastavit vysílání reklam oslavujících prezidenta Donalda Trumpa. Spoty totiž byly financované z peněz daňových poplatníků. Podle kritiků šlo o politickou propagandu před listopadovými volbami. Nová řada Stardance odstartovala s nečekanou změnou. Kvůli zranění jedné z hereček se letos na tanečním parketu představilo jen 9 soutěžních párů místo plánovaných 10. Nejvíc bodů od poroty získal Vojtěch Dyk. Tak a teď tady máme odborníka na tanec.
3: To zrovna ne, ale ten, kdo se... Ten, kdo se nemohl účastnit, byla herečka Petra Nesvačilová, protože si zranila nohu. A i přesto aspoň ten úvodní tanec nějakým způsobem se svým tanečním partnerem zatančila. A teda bylo to strašně dojemný, šlo z ní strašně moc emocí, byť toho pohybu bylo vlastně málo a je mi to strašně líto, na ní jsem se těšila.
0: Tak děkuji, že jste mi nedali slovo, já jsem to chtěl okomentovat. Samozřejmě to, co jsi řekla ty, to jsem všechno chtěl říct. Mimochodem, rok začala Stardance, jo?
3: V sobotu, ano.
0: Tak a mimochodem, já jsem tady teda od té muziky. Přišla nám zpráva od Petry z Mariánských Lázní. Nehodili byste nám tam obyčejný svět, ať si máme co v práci poslechnout, no tak... Jako nebudem tady z toho dělat jukebox, jako samozřejmě, jo. Ale prostě taky pondělí. A Abraxas, nevím jak vy dva, já to teda miluju.
4: Taky.
0: Osobně, rok 2000, obyčejný svět na Hitrádiu v 8.31. Vlastně to můžeme považovat za srdcovku. Ty vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vybíráte vy. Tak hezký ráno, šampioni.

0: Tohle je něco. Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio 8 minut po půl deváté. Já bych chtěl říct, že uplynulý víkend se mě něco pokusilo zabít. Nedal jsem se, bavili jsme se tedy o tom ráno, v pátek se se mnou zasekl výtah, potom co jsem se asi o půl metru propadnul a v noci ze soboty na neděli, v neděli ve dvě ráno se vracím domů po Hradecký D11 po dálnici. Byla docela mlha, jedu asi 110 a najednou se naplnilo to, čeho jsem se v noci na dálnicích bál. Z ničehož nic se mi před autem v mém jízdním pruhu objevil jelen.
1: A to už je možná fakt nějaký znamení, když předtím víte, jak teďka jelen.
0: Počkej, jelen, ale ohromný. Teďka z té mlhy, ono fakt nebylo vidět, z té mlhy se najednou vynořily ty parohy, ona mě kouká a já teďka si říkám, tak mám udělat jelení test nebo losí test, to se dělá, že když testuju auta, takže Michal udělal losí test. Takhle, žiju, 4x4 zafungovalo, ale ty, to jsou paka normálně, oni jsou ty blázni v říji teďka. A víš, jak se chovají jeleni v říji?
1: Jak, Míšo, ukaž nám to.
0: Tak troubí. Bojujou o svoje laně, samozřejmě. Taky jsem hledal, že se koupou v rašeliništích, prostě v tom bahínku, no, aby prostě asi feromony nebo tohle. A já k tomu teda přidávám osobně, že se občas projdu po dálnici. Jo, takže vy, kdo jezdíte často taky po dálnici a v noci, tak opravdu pozor na to, protože oni jsou tak tupí, že normálně tam vlezou tím nájezdem a může se vám stát, že ty paroží takhle potkáte nečekaně ve vašem jízdním pruhu. Za chvíli na Hit Radio Sia, Kendrick Lamar, taky tedy svým. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Za 11 minut 9 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Sia a Kendrick Lamar, krásné pondělní ráno.
1: V Nizozemsku přišli s docela netradičním způsobem, jak zpříjemnit vězenkyním pobyt za mřížema, jo? Jedná se o ženskou věznici teda a ženy tam nově můžou mít na celách sexuální pomůcky. Ne teda zrovna pouta, těch tam mají asi dost, ale můžou si tam nechat donést cokoliv, jo.
0: Je pravda, že o pouta asi nebude moc velký zájem, ale říkám si, že teda v téhle věznici možná teda největší pašunk, a už tam nebudou drogy a cigára, ale tuškovky, jo, rozumím.
1: A tak opravdu zastánci tohoto přístupu tvrdí, že pak bude ve věznicích mnohem větší klid a jako určitě to z tebe nějakou frustraci vybije, takže ano.
0: Dobrý, tak to máme teda ženský věznice, ale co chlapský? Jak si poradí chlap? No, tam máš spoluvězně na to. Tak Disturbed, The Sound of Silence na Hit Radio v 8.50, hezké ranko.

0: Tohle jsou R.E.M., Imitation of Life a taky pondělní Hitrádio v 8.57. Snídaně šampionů je u konce, ta byla dneska po měsíci kompletní, vrátil se nám David.
1: To jo, konečně.
0: Ze svatební cesty, trochu opálený, trochu zubnul, peněženka taky tenčí samozřejmě. Tak my vám děkujeme, že jste s náma celé ráno byli, budeme se na vás těšit zítra a teď vám přejeme hezké pondělí.
2: Krásný. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak jsme vlastně všechno řekli už, že?
1: Tak zítra od česky, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase ze Žďáru nad Sázavou směrem na Brno na výjezdu z Bystřice nad Pernštejnem bude probíhat údržba vozovky, tak si tam dávejte pozor. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Letos podruhé bude dnes jednat Národní koalice pro boj se suchem. Odborníci společně s premiérem Babišem budou hodnotit aktuální situaci, dosavadní opatření státu a další kroky v reakci na pokračující extrémní sucho v České republice. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
5: Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí, nikoli k upozorňování na policejní kontrolu. Problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
4: Nebo 5000 korun ve správním řízení. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 tisíciny sekundy Monačana Charlese Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Tak dneska očekáváme proměnlivou oblačnost, může se objevit i nějaká slabá přehánka a teploty odpoledne 11 až 14 stupňů.
2: Hit Rádio Vysočina.
7: Krásné pondělí, s vámi je Markéta Zušťáková na Hit Rádio Vysočina a teď společně se mnou taky další hity, třeba Alan Walker.

0: Bashley Adams na Hit Rádiu Vysočina. Za námi je volební víkend, my jsme tady v práci gratulovali některým kolegům, kteří se dostali do zastupitelstev. My máme dokonce na Vysočině jeden takový rekord. Nejvyšší volební účast v celém Česku zaznamenali při letošních komunálních volbách na Pelhřimovsku. V Martinicích u Onšova přišlo k urnám 97,67% voličů. Hele, neuvěřitelný, jste prostě dobří. Takže všem vítězům, ale klidně i poraženým posíláme zítra Rádia Vysočina písničku. Tady je Pokáč.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

Za námi Alvaro Soler na Hitrádiu Vysočina a dneska je zajímavý speciální den, dneska je prosím vás den zadku. Co to znamená, jo? Je to den, kdybychom měli nakopat do zadku úplně všechno, čeho jsme už dávno se měli zbavit, od zlozvyků přes osoby vysávající energii až po nedostatek odvahy. Takže dneska je ten den, nebojte se toho.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: něco, co potěší.
1: Tak o víkendu mě chytla rýmička. A když je člověk nemocný, tak samozřejmě potřebuje nějakou psychickou podporu, a tak jsem zavolala mamince. A ta mi poradila inhalaci, poradila mi napařit si nohy a poradila mi dát si slivovici. Já se těch pokynů přesně držela a je mi dneska líp, takže jsem vám všem chtěla poradit, pokud je vám ouvej, volejte mamince. A teď už Meredith Brooks na Hit Rádiu Vysočina. Srdcovka pro vás a ty další i dneska po 12. hodině. Tak nás laďte.

0: Sonne.
1: Nice to meet you. A taky Miles Smith na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin 38 minut. Tak já jsem tady narazila na zajímavý článek, jestli nevíme, co si na podzim pořídit jako do šatníku novýho, že nám jako poradí stylistka. Takže prosím vás, letos na podzim strašně moc frčí kostky a je to naprosto jednička, co musíte mít ve skříni. Jo? Kostky na čemkoliv a nejlépe na šatech. Frčí i krokodýlí vzor, musíte mít i nějaký krajkový topíček, pouzdrovou sukni a bundu s vysokým límcem. Takhle, já bych prostě netrvala na tom, že musíte mít něco z těchto věcí, ale rozhodně bych trvala na tom, že na podzim musíte mít, hlavně vy dámy, něco nového.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: si, že t'aime. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v ulici Romana Havelky probíhá údržba mostu, takže tam počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje. Aktuálně by získalo 28,8% hlasů, téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky.cz. Naopak posilují Starostové s 18,8%. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé. Úspěch Jana Grolicha může změnit budoucnost lidovců i na celostátní úrovni. Dostává teď příležitost oslovit širší veřejnost a více reprezentovat KDU ČSL. Nebude to ale lehké období, pokračuje politolog Jan Kubáček.
4: Na druhou stranu čeká ho velmi složité soužití se stávajícími výraznými lidoveckými tvářemi. Neboli bude potřebovat, aby opravdu tu politiku lidovců prezentoval primárně on a tváře nové a naopak ustoupili bývalí předsedové Marian Jurečka, pan Výborný.
3: A některé další výrazné osobnosti ze sněmovny, které ale symbolizují staré pořádky. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska bude proměnlivá oblačnost, může se objevit i slabá přeháňka, teploty 11 až 14 stupňů. V noci jasno nebo skoro jasno, noční teploty plus 3 až 0. Čekejte přízemní mrazíky, v údolích bude klidně až kolem minus 1 stupně.
1: Hit Radio Vysočina.
6: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné pondělí, už za chviličku se podíváme na akce v tomto týdnu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

10 hodin 11 minut posloucháte Hit Rádio Vysočina a tohle byly Mirai. Když se v Třešti rozhodují, kam vyrazit na jídlo, tak to může být klidně jenom k automatu. Do Třeště totiž dorazily automaty s hotovým jídlem. Fungují 24 hodin denně a za hlavní jídlo si tam zaplatíte kolem 125 až 155 korun. Pokud se to osvědčí, tak samozřejmě budou přibývat. A teďka možná se ptáte, jako proč automat, proč ne restaurace, že jo? Tak určitě je výhoda, že tam můžete skočit bez ohledu na to, kolik je hodin, takže máte hlad, já nevím, 10 večer, o půlnoci, v 6 ráno, automat má otevřeno, jasná volba, můžete si vybrat. Tak co myslíte, chytne se to?

0: co se děje na Vysočině.
1: Nezisková organizace Střed zve odbornou veřejnost pracující s dětmi a mládeží na celodenní konferenci Digitální svět dětí a dospívajících, rizika, prevence a intervence. Akce se uskuteční ve čtvrtek 29. října v Třebíči v sále Hájek, ale přihlásit je možné se právě do 16. října, tedy do tohohle pátku. No a na nedělní odpoledne zvu všechny děti do kina na dětskou neděli v Cinestaru v Jihlavě, kde se bude promítat film Ovečka Shaun ve filmu. Začátek programu je ve 14 hodin, proběhnou ovečkové dílničky, hry, tombola i malování na obličej. Tak určitě doražte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Na Hit Radio pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozivní večery. Letní pocit s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

Je pondělí dopoledne, posloucháte Hit Radio Vysočina, my jsme všichni v pohybu, jsme v práci, jsme ve škole nebo někde po popchůzkách, na chviličku ale zpomalíme právě teď na Hit Radio Vysočina. Jsou totiž skladby, které nás zpomalit umí a umí to hezky, tady jsou třeba Činasky a Slovenský klín a je to o chvílích, kdy někdy ani slova nestačí, takže co bych vám vykládala, jdeme si to pustit.

Za námi Avicii, Sandro Cavazza na Hitrádiu Vysočina, 10 hodin 41 minut. Tak počasí v tomto týdnu bude víc než podzim připomínat spíš apríl, protože dneska jsme se probudili do takového jako chladného rána, na mnoha místech klesly teploty i k mrazivým hodnotám, na horách se objevily sněhové vločky, začne se ale zase rychle oteplovat.

0: ale co můžeme očekávat takhle v říjnu, že jo?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: to you, to get to you, to get to you. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 mezi kilometry 126 a 127 ve směru na Brno. Budou v pravém jízdním pruhu probíhat práce na silnici, takže pozor na to. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Nelegální obchod s tabákovými výrobky připravuje stát o miliony korun. Jen během letošních letních prázdnin zajistili celníci na severovýchodě Čech téměř 773 tisíc cigaret. Pokračuje mluvčí celní správy v Liberci Jitka Fajstavrová.
4: Zadržené zboží představilo významný zásah do příjmu státního rozpočtu. Celkový únik na spotřební daně dosáhl u těchto komodit téměř 3,9 milionů korun. Největší podíl připadá na cigarety.
3: Celníci kromě klasických cigaret zajistili také náplně do elektronických cigaret, tabák ke kouření nebo nikotinové sáčky. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají i v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Townsonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paoliniové z Itálie.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
0: Dneska proměnlivá oblačnost, může přijít i slabá přehánka, teploty odpoledne 11 až 14 stupňů, v noci by mělo být jasno nebo skoro jasno, teploty plus 3 až 0, četné přízemní mrazíky a v údolích klidně kolem minus 1 stupně.
2: Hit Radio Vysočina.
0: No a za chviličku už na Hit Radio Vysočina soutěž o lístky na FMX Gladiator Games.

Slyšeli jste Lost Frequencies na Hit Radio Vysočina a je to tady soutěž o lístky na FMX Gladiator Games do Hradecké arény v Jihlavě. Ta akce proběhne 12.12. Kdo chce u toho být, tak vytočte právě teď telefonní číslo sem k nám do studia a to je 725 44 38 37.

It's my life, no doubt, na Hitrádiu Vysočina. Je 11 hodin a 13 minut a teď soutěž o lístky na FMX Gladiator Games do Horácké arény v Jihlavě. Proběhne to 12. 12.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, přejeme vám krásné pondělní, pořád ještě dopoledne, tak si tady zrovna teďka čtu, že Země zažila druhé nejteplejší září v historii. No jo, bylo krásně, teď on i ten říjen byl jakoby pořád ještě hezký, no tak teď už se to trošičku láme, ale tak co na plat, já myslím, že to k tomu prostě patří, tak si zalezeme pod tu deku, dáme si čaj, dáme si kafíčko, něco na zahřátí a pustíme si něco hezkýho. Tak já třeba teďka pustím Calvina Harrise, zazpomínáme na léto, písničku Summer, už za chviličku na Hit Radio Vysočina.

0: 25 kilo pri Malexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyra na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Taylor Swift na Hit Rádiu Vysočina. No a teď už jedna rozchodová písnička od Guns N' Roses, Don't Cry. Já si to jdu dát teda hodně na hlas a připomínám, že podobní songy, totiž to nej z 80., 90. a milénia, uslyšíte právě i dneska večer v rámci Hit Rádio Klasik po 18. hodině. Takže nás laďte.

playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Krásné pondělní dopoledne, tohle byly Šabuzej na Hitrádiu Vysočina, tak já jdu ještě teďka rychle dolečit nějak tu rýmu, dostat se z toho. Vám přeju taky hodně zdraví, protože vím, že těch rýmiček, kašilku a tak, že toho je docela dost, tak se prosím vás držte, jinak samozřejmě za chviličku pošlu třeba ještě Michala Hrůzu, po 12. hodině připomínám srdcovky, tedy písničky, které milujeme, no a já zítra v 9 zase ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hit Radio. Hit Radio.

vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
3: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal.
2: To je taky možnost, co?
3: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
2: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale.
3: A tak to nevíš, že se vyvážuje popelnice, nebo jestli.
4: Pojďte ke mně.
3: Přesně, pojede popelář. Ale to je on, to je on.
1: Vy jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Prahu se pracuje a kvůli omezení v levém pruhu se tvoří kolona. Pozor na ní mezi kilometry 74 až 72. Pracuje se také na výjezdu z Bystřice nad Penštejnem na Štěpánov. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Státní volební komise dnes schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy, jak potvrdil ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
3: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
2: Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Zapsány budou i výsledky senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Po chladnějším začátku týdne se opět přechodně oteplí, nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty stoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a objevovat se budou dál mlhy, o víkendu se opět ochladí a místy zaprší. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Okresní města na Vysočině se na podobě koalic po volbách zatím nedohodla. Vítěz voleb v Pelhřimově chce jednání odsunout až po skončení senátních voleb. Podle primátora Jihlavy Petra Ryšky z vítězné kandidátky Tým pro Jihlavu nelze po volební jednání uspěchat. Jednání pokračují také v Havlíčkově Brodě, v Třebíči očekávají, že jasno bude ve středu.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Dnes ráno bylo nejchladněji z Vysočiny v Jihlavě, minus půl stupně. Přes den se pak teplota dostane maximálně ke 14. Odpoledne pak může místy také zapršet.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je pondělí, pravé poledne, ahoj, jak se máte dneska? Dobrý, o víkendu v pohodě všechno. Užili jste si podzimní víkend, byli jste třeba i s dětmi pouštět draka? Já jo, úplně poprvé, jako táta, bylo to teda neuvěřitelný. Pro mě to byl neskutečný zážitek, zjistil jsem, že je to taková moje nová srdcovka. A jednou, tak možná, že za pár let, tak i nějakou podobnou písní, tak si tenhle ten podzimní okamžik připomenu z roku 2026, až třeba bude rok 2046. I my se dneska s vašimi vzpomínkami dostaneme klidně o 20 let zpátky. A protože je oběd, tak já vás vezmu ještě dál, já vás vezmu do roku 93. A k obědu si dáme takový typický 90-kovej oběd v pracovní. Zažili jste tu dobu, kdy jste šli v průběhu práce na oběd do lahůdek nasekanou na stojáka? A existují ještě ty lahůdky, kam jste chodili? Jo, sekačka na stojáka, to prostě to byla klasika. A tak si dáme i my tady na Hit Rádiu skutečnou sekanou. Meatloaf. Překladu do češtiny opravdu sekaná. Rok 1993 a nádherná podzimní balada na start srdcovek na Hit Rádiu.

0: Meatloaf, I'd do anything for love. Velká romantika. Na Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Srdcovka číslo jedna, koukám se tady na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Karel mi píše, no jasně, že si pamatuju, chodili jsme takhle s chlapama z práce nasekanou na stojáka do našich oblíbených lahůdek, které už tedy neexistují. Dnes se tam místo toho prodává nějaké oblečení. Bylo to na rohu u náměstí a když jsme neměli chuť nasekanou, tak jsme si dávali ještě většinou 20 deka, závorka čtvrt kila, vlašáku s rohlíkem. Jo, vlašák s rohlíkem, tak to je taky samozřejmě legendární svačina. Někdo samozřejmě neměl vlašský salát, ale místo toho pochoutkovej salát, jo. Ale tohle teda neuvěřitelná klasika. Jestli to máte rádi, nevzdávejte se toho, ať si kdokoliv říká cokoliv, prostě pořád dál za to bojujte, jestli vám to chutná, tak si klidně zítra udělejte čas jenom pro sebe, dejte si svačinu a dejte si prostě klidně čtvrt kila vlašáku s třema rohlíkama, jako proč ne? Někdy se jako vyplatí bojovat za to, co máme rádi, a někde to teda jako úplně zbytečný, jo? A o tom je další srdcovka, kterou tady mám pro vás připravenou na Hit Radio. Dido zpívá o tom, jaké to je, když neustále jako bojuje za svůj vztah a za svou lásku, i přesto, že ví, že už to vlastně je dávno pase. Jo? Dneska se tomu taky mimo jiné říká stalking, ale nezní to tak vznešeně. White flag, bílá vlajka, srdcovka číslo dvě, tady na Hit Radio. Tak mějte pohodové pondělí.

0: kde se odbočuje doleva na Sinkáč, tak tam byla jídelna. Tuším, že to bylo taky na stojáka a já jsem tam chodil na sekanou s knedlíkem a se zelí. To jsem miloval, to mi dělala babička. Ahoj.
1: Sekaná s knedlíkem a se zelím, to slyším poprvé v životě, ale vzhledem k tomu, že to dělala babička, tak věřím, že to muselo být fantastický. To vyzkouším. Tak to je taková malá inspirace i pro nás. Dámy, pokud teď posloucháte srdcovky a nevíte, co budete o víkendu vařit, což předpokládám jako, že nevíte nikdy, alespoň to je taková moje vlastní jako zkušenost ze života vždycky, co budeme vařit na víkend, co budeme vařit na víkend, tak zkuste sekanou s knedlíkem a se zelím. Ještě by mě zajímalo, jestli to bude zelí na sladko, anebo zelí na kyselo. Tak prosím ještě o doplnění, jo, stačí do zprávy, za chvilku si to řekneme. My si mezi tím dáme další dvě srdcovky. Ta první, tak ta nás vezme zase o pár let zpátky. Michael Jackson, jo. Tady se na chviličku zastavím, protože Michael Jackson, teď momentálně to hrozný peklo. Žijeme ve světě AI, člověk nemůže ničemu věřit a já jsem teď viděl na Instagramu fotku nějakého chlapíka, který ho vyfotili někde ve vlaku nebo v tramvaji nebo kde to bylo a vypadá fakt jako Michael Jackson, jo, ale úplně. Říká se, že každý z nás má na světě nějakého dvojníka, ano, i vy ho máte, vaše paní i vaše tchyně, je to tady dvakrát na tom světě, prý. Takže může to být jenom schoda náhod, ale tenhle děda mu teda normálně z oka vypadl, jo? Já říkám děda, protože Michaelovi by teď bylo reálně 68 let. Tenhle hit naspíval, když mu bylo 29 a je to fantastická věc. Srdcovka s číslem 3 a hned po ní Bryan Adams. No a já jsem zvědavý, jestli se dozvíme, jestli teda to zelí je na kyselo anebo na sladko. Už za chvíli!

Žádný topír. O čem to sakra je? Tak to nevím, ale už vím, že konečně ta sekaná je normálně jako knedlozelo vepřo, jo, s tím zelíma s knedlíkem, co jsme řešili před chviličkou, takže to je normálně klasický zelí na kyselo. Tak děkujeme moc za tenhle ten tip a my si dáme další srdcovku. To už je pátá srdcovka, za chviličku bude i srdcovka na vaše přání. Tak dáme trochu pondělní romantiky. Brian Adams, Do I Have to Say the Words ve 12.22.

0: Bryan Adams na Hit Rádiu. Nádherná balada a je to pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska v srdcovkách, tak jsme zavzpomínali na naše legendární jídelny a lahutky, ale zároveň tak jsem tady naťukl téma dvojníků. A to je tady jako hodně zajímavý téma, protože to jste se rozepsali na WhatsApp Rádia 777-937-777. Kdy, kde, jakého dvojníka jste potkali i tady jako v Česku? A tohle je třeba hezká zpráva. Ahoj, o dvojnících něco vím, když jsem si doplňovala zboží v jednom obchodním domě. Z pozarohu s košíkem vyjel můj otec, o nějakých 40 let mladší. Jako nekecám, moje prvotní reakce byla ahoj a potom jsem si uvědomila, zarazila se a omluvila. Je tedy pravda, že můj otec celý život v tom městě pracoval. Teď už je tam nahoře, ale pro mě to byl tedy tenkrát šok. A vidíš, teď jsem si na toho svého tátu tak vzpomněla, až mě to dojalo, takže tady mám slzu. Vzpomínám na písničku táta Rvity Dika. Bože, je boží. A ti slyšíš? No to je krásná vzpomínka. Tak zdravíme tedy i tam nahoru, třeba nás poslouchá. No a co se týká těch dvojníků, no tak jo, asi jo. A dokonce tady mám zprávu, že prý. Ale že prý, kolik lidí je mi podobných, se uvádí na občanském průkazu, jo. Tak se ptáme, kde, a tady, mělo by to být to první číslo na průkazu. Pokud tam máš nulu, tak ti nikdo podobný není. S prominutím jsi jediný exot na světě. Tak to já se teda hned podívám, jaký číslo na občanském průkazu mám. 0-1, jo, tak dobrý. Tak děkuju. Ale tak na druhou stranu možná uf, že podobný exot, jako jsem já, už tady není. No a vy se můžete na občanku teda podívat taky, jestli tam máte u toho čísla nulu nebo ne, no. Tak super. Děkuju, moc díky. A teď mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku je tady srdcovka na vaše přání. 777 937 777.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hit Radio.

0: Eva Farna a Mirai v duetu Vzpomeneš si ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si vzpomínám, není to tak dávno, co tady Eva Farna seděla, stejně taky Mirai Navrátil a poprvé vlastně tady představovali tenhle duet vám, kdo posloucháte Hit Radio. Byli tady takhle v 1 hodinu odpoledne, bylo to moc příjemný. Jo? No jo, ale teď budeme vzpomínat na úplně něco jiného. Budeme vzpomínat na vaše zážitky a také na vaše oblíbené písně. A píše mi Eliška. A píše mi, ahoj Jiříku, já jsem si vzpomněla taky na jednu moji oblíbenou jídelnu, kam jsme chodívávali s holkama ještě na střední škole. Chodili jsme tam na hranolky do trouhelníčku. Já nevím, co je do trouhelníčku. Hranolky do trouhelníčku. Přemýšlím, jo, moment, nemůže to být takovej ten papírovej jakoby kelímek vlastně v tom tvaru trouhelníku, že jo, to tak jako dole do špičky, nahoru se pak dávala ještě tatarka. Tak to teoreticky by mohlo být ono. Tak píše, že vzpomíná na hranolky do trouhelníčku a že jim na to dávali nějaký speciální grilovací koření ze zora. A že to byla teda neuvěřitelná ňamina a že s holkama většinou poslouchali U2. Tak jestli bych mohl zahrát dneska U2 a že zdraví své spolužačky na dálku, že ví, že některé z nich určitě teď poslouchají Hit Radio. A že budou vědět. No tak jo, tak když U2, tak co jiného než Vitor Vidáčů. Jste na to připraveni takhle v pondělí zlepšit si náladu? I když jste v práci, tím, že si dáme YouTube? Já myslím, že jo. Nádherná srdcovka na přání, moc za ní děkuju. Další srdcovka na přání bude opět zítra. Zapamatujte si číslo 777-937-777, kam vaše přání můžete posílat. Teď tedy pro Elišku a holky, hodně ze školy.

0: this.
1: Miley Cyrus na Hit Radio ve 12 hodin 3 a 40 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi. Další budou zase zítra v pravé poledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio i s Jirkou Belnářem, tady se mnou. Za chvíli taky Lucie a nejnovější zprávy. V nich se vydáme po stopách největšího sucha, protože letošní rok je třetím nejsušším obdobím od roku, a teď schválně si jenom můžete tipnout, od jakého roku. Odpověď se dozvíte ve zprávách přesně ve 13 hodin, ale nebojte se popustit úzdu fantazii, pokud myslíte, že to je za posledních 30 let, tak ještě klidně v pohodě přidejte. Do 13. hodiny ještě spousta hitů, stihneme Ava Max, nebude chybět ani Cyril, ani Shakira s hitem Zoo, tedy Zoo, tak buďte s námi.

0: vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal. Ty
1: celé taky možná, co?
2: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale.
2: A tak to nevíš, jestli vyvážuje popelnice, nebo jestli. Jestli
3: pojďte ke mně.
2: Jsem přesně, pojede popelář. Ale to je on, to je on.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: V závěru dnešního poledne pondělního Ava Max před námi nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, připomínám uzavřený levý pruh na D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 74 až 72. Připravte se tam na zdržení a kolonu. A v Jihlavě v ulici Romana Havelky probíhá údržba mostu, i tam počítejte s omezením. A vaše dopravní info poslejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Rádio.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Letošek je třetím nejsuším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině Jihočeského kraje, ale také v částech Jihomoravského a Plzeňského kraje, Vysočiny a Střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého a Libereckého kraje nebo v Beskydech. Na silnici 1/16 pokračují práce na novém obchvatu v Martinovicích, upravují a rozšiřují stávající silnici kolem čerpací stanice. Další plány popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
4: Na konci října na ní dočasně převedeme veškerou dopravu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě nového obchvatu. V místě bude rychlost omezena na 50 km v hodině.
3: Samotný obchvat půjde pak do provozu v roce 2028. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford. Vyvinuli nové makroekonomické modely, na základě kterých mohou včasná opatření fiskální a měnové politiky zmírnit výkyvy ekonomiky. Po týdnu také končí vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění. Teď se podíváme k nám.
2: Hokejisté z Vysočiny pokračují v jasném tempu. Dukla Jihlava v sobotu uspěla, venku porazila Kolín 2-1. Ve středu se pak fanoušci mohou těšit na domácí utkání. Červenožlutí vyzvou Přerov. A ve formě je také Třebíč, která přidala páté vítězství v řadě, tentokrát 3-2 na ledě Sokolova. Ve středu pak Bílé hvězdy přivítají Kolín.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, připomínám, uzavřený levý pruh na D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 74 až 72. Připravte se tam na zdržení a kolonu. A v Jihlavě v ulici Romana Havelky probíhá údržba mostu, i tam počítejte s omezením. A vaše dopravní info poslejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
6: Pokud se vracíte akorát teď po obědě zpátky do práce, no tak nějak to zvládněte. Ono to za chviličku skončí, nebojte se, pak už bude úterý a bude to v pohodě. Než abyste se takhle po volebním víkendu v práci s kolegama dohadovali a bavili o politice a o volbách, tak pojďme si na Hit Radio povídat o něčem úplně jiném. A to je o naší budoucnosti, jo? Respektive o našich dětech, protože děti jsou naše budoucnost, jo? Takže o dětech. Máte děti a je nějaká vlastnost, u který jste si 100% jistí, že ji zdědili po vás anebo po vašem partnerovi či partnerce? Dejte vědět na 777-937-777. Zjistíme dneska, jestli je pravda, že se říká, že geny prostě nevyčuráš. Tak dejte vědět, teď Dua Lipa na Hit Radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Reg & Bowman na pondělní odpoledne. Za chviličku bude čtvrt na dvě, za chvíli taky přijdou děti domů ze školy. No a až dneska odpoledne budete zase peskovat za něco, tak se zamyslete nad tím, jestli to nedělají, protože jste to sami dělali i vy, když jste byli malí. Jo? Říká se, že geny nevyčuráš, a tak se vás ptám, jakou vlastnost po vás vaše děti mají. Tak Lenka třeba píše: zdravím do rádia, po manželovi dcerka zapomíná věci a po mně je zase nedočkavá. Tchyně je taky učitelka, takže si doma po škole hraje občas na školu. Ano, ty geny tam prostě jsou. Tohle taky hezký. Robert, je to pravda, můj syn má tu skvělou vlastnost mé ženy, a to, že mě dokáže vytočit ve dvou vteřinách. Boží. Lucka, ahoj Jiříko, tak moje děti jsou celá já, drzí potměšilové, protože vím, že to mají po mně, nemůžu se na ně zlobit, ale do téhle doby se jim vlastně drzost hodí. Měj se hezky, Lucka. Lukáš, čau Jirko, a co tvoje děti? Dobře, děkuju za dotaz. Jasně, můžu odpovědět, je to jednoduchý. Ale zrovna včera, tak jsme byli s tím mým nakupovácům u 4 roky a tam jsem se teda přesvědčil, že je můj. Jo, normálně jsem prožil test DNA v přímém přenosu. Chtěli jsme pouštět draka, takže jsme šli do hračkářství a malý se mě ptal, jestli si může vybrat i nějakou hračku. Říkám, OK, jasně, tak se projdi. Tak si prošel celý to hračkářství a najednou slyším: tati, tati, tati. Jsem tam přiběh a on říká: prosím, prosím, prosím, tohle chci, tohle chci. Tak já tam přijdu, že jo, koukám. A on si úplně ze všech těch hraček, úplně ze všech, vybral za 39 korun malý umělý hovínko. Já na něj koukám, říkám: kámo, vážně? A on: že ho musíme koupit, že ho dáme doma na zem a tím vystrašíme mamku. Já jsem se tam normálně málem rozbrečel, já byl tak dojatej. Říkám: kámo, ty jsi celý já. No jasně, přesně takhle, já jsem jako malý vystrašil i moji mámu. Takže, jak říkám, test DNA. No tak buďte pyšní na ty vaše datolesti. Jsou to vy?
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky. Vedle

0: Thief na Hit Radio. Jak byste na tohle tančili?
1: Co byste na to tančili?
0: Člověk vlastně jako neví, ale když se tak jako dívá na Stardance a slyší tam ty nové moderní písně a vidí, že se na to tančí prostě Jive, Čače a tak, tak si říká, páni, to by mě nikdy ani nenapadlo. Měli jste to tak podobně, dívali jste se o víkendu na Stardance? Ten první díl, kterým to teď odstartovalo, tak byl asi jako nejsledovanější za posledních x let, protože všichni chtěli vědět, jestli je pravda, že opravdu duo Eben Kostková končí. A ano, sami to hned v úvodu tedy potvrdili, že po 20 letech budou končit. Jinak, když vezmu kolem a kolem, co se tam všechno odehrálo v tom prvním díle, tak já nevím, jestli nejvíc zarážející je, že Vojta Dyk je momentálně na prvním místě, že má 30 bodů. Nebo to, že vlastně to hodnocení obecně bylo strašně vlastně jako nízký. A nebo je nejvíc zarážející na tom, že Stardance už je 20 let. Protože ve chvíli, kdy to opravdu jako řekli, že po 20 letech budou končit, tak si člověk říká, no není možný, ne, že už 20 let se na to člověk dívá, že už 20 let je takováhle televizní soutěž a my se na ní pořád těšíme. No zajímavý. Co vy? Co si myslíte o prvním díle Stardance? Klidně můžete napsat na 777-937-777 a já za chviličku zahraju něco, na co byste si klidně zatančit mohli. Havana od Camila Cabello a Young Thug. Tak buďte s námi.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s rádiem. Zlepši si náladu.

kubánských rytmů na pondělní odpoledne. Posloucháte Hit Radio. Jet na Kubu, to je taky docela drahá sranda. Na druhou stranu, co teď taky není drahýho, že? Ani do Německa už se nevyplatí jezdit pro benzín, ale jogurty, ty tam asi ještě pořád levnější mít budou. Když už jsem zmínil Německo, pojďme si dát na Hit Radio taky německýho DJ jménem André Tane Berger. Znáte? Možná vám tohle vůbec nic neříká. Možná, když řeknu jeho pseudonym ATP, tak budete vědět. Možná ne. A co když takhle vám ukážu nějakou jeho práci? Tohle asi poznáváte. 9pm je taky dobrá věc. No a právě DJ ATB tak se zhruba před nějakýma 25 lety spojil taky s jednou partou, která v roce 2000 vydala nádherný hit, ale moc se nechyt. No a tak udělal to, co dělá každý jiný DJ, že ten hit prostě vzal a že ho upravil podle svýho. No a nakonec je to první hit, se kterým i on sám se dostal do top 10 v jeho rodném Německu. No a protože i dneska na Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou můžete poslouchat náš pořad Hit Radio Classic, kde se vracíme o spoustu let zpátky, tak pojďme si dát takovou malou ochutnávku toho, co třeba i dnes večer můžete slyšet. Jdeme tedy o 20 let zpátky, ATB a Roberta Harrison na Hit Radio Let You Go.

Je 2:15, posloucháte Hit Radio, tohle byl Mark Ember. Píšete teď někomu zprávu? Pokud ano, používáte smajlíky. A napadlo vás někdy, jak ten smajlík vypadá ze zadu? Takhle, jestli pořád používáte smajlíky, jakože dvojtečka a závorka, tak tohle není zpráva pro vás. Ale je mi jasný, že vás ráno už bolí záda hodně. V tom se ten věk taky odráží. Každopádně, jestli používáte normálně klasicky jako smajlíky, tak mysleli jste někdy nad tím, jak vlastně ten smajlík vypadá ze zadu? Už známe totiž odpověď. Můžete ji vidět. Já jsem to dal teď do storíčka k sobě na Instagram. Můžete se podívat. Jirka Pelnář. Mám to tam hned ve storíčku. Napište mi k tomu, jestli jste si to taky takhle mysleli. A jestli byste tohohle smajlíka náhodou taky nepotřebovali. Někomu rovnou poslat. Neuvěřitelný, co se člověk dozví v roce 2026. Za chviličku. Linkin Park. Tak jde milováto a nebude chybět ani Olga Lounová. A pak Lucie a nejnovější zprávy na Hit Radio. Tak buďte s námi.

0: vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Manželství a Demi Lovato, Let it go. Jsou místa, kde se staví sněhulák. Sice malinkatej, ale může se postavit. Podrobnosti se dozvíte za chviličku ve zprávách na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Kolem 10 minut zdržení. Taková je situace na dálnici D1 ve směru na Prahu. Mezi kilometry 76 až 72. V místě je uzavřený levý pruh, tak přejeme šťastnou cestu. A vaše dopravní info. Posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Pozor, pozor, do H+M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem.
4: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odjel s podnikateli na návštěvu Indie. Cesta potrvá do čtvrtka a společně navštíví vedle Dílí také Bengaluru a Bombaj.
8: Naší ambicí je prodávat a prodat Indii další vlaky, letadla, strojírenství a obranný průmysl. Nejedeme tam na blind, to celá řada kontraktů je tam předjednána.
7: Delegaci podle Havlíčka přijme také premiér Modi. V plánu je dále setkání s ministry dopravy, letectví, obrany nebo energetiky. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Ve zhruba 150 francouzských supermarketech přestaly fungovat lednice a mrazáky. Řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informují o tom tamní média. Jednata se mělo o kybernetický útok. Škody jsou velké. Teď se podíváme k nám.
1: Jihlavsko opět pomáhalo. Koláč pro hospic byl podle oblastní charity úspěšný. Dobrovolníci z Koláče vyrazili do ulic Jihlavy a Třeště, do míst nemocnic, škol, firem a dalších institucí a podařilo se jim vše vyprodat. Výtěžek byl více jak 350 000 korun. Peníze teď pomohou podpořit nevyléčitelně nemocné, putovali na provoz domácího hospice Bárka.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Teplota na Vysočině se pohybuje nejčastěji kolem 11 stupňů, maxima se mohou dostat ke 14, odpoledne také může zapršet, večer se pak mračna začnou rozpouštět.
5: Hit Radio.
10: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, doufám, že dneska máte dobrou náladu, pokud ne, tak poslouchejte dál Hit Radio, já vám ji zkusím zlepšit, pokud ano, tak neposlouchejte nikoho kolem sebe, aby vám ji náhodou neskazil. Máme 3 minutky po 2 hodině odpolední, trošku šlápnem na plyn, že jo, zaředíme tam dvojku, ať nám to odpoledne ještě ujíždí a utíká něco rychleji. Rockset, za chviličku Poetika bude taky a teď Weekend Blinding Lights, posloucháte Hit Radio, fajn pondělí.

0: Na pondělní odpoledne Roxette Joyride je 14 hodin 11 minut. Joyride je vlastně riskantní, bezstarostná jízda většinou kradeným autem. Zajímavý nápad na písničku, o tom žádná, vy se tím ale nenechte vyhecovat, jo, protože tenhle Joyride často končí za mřížema. Místo toho mám pro vás jiný tip. Můžete mít svůj kousek bitcoinu. Máte nějaký bitcoin? Takhle, jestli jo, tak to vám gratuluju. Jestli ne, tak můžete mít, protože banky ho teď začaly nabízet. Třeba Partners banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci. Žádný registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dokonce dají zadarmo. Teď mají akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stačí si stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. No, a to z bitcoinu je váš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio, Lost Frequencies, Crazy, tedy bláznivý. Jestli máte pocit, že vy sami jste tak trošku crazy, už ze všeho, co se kolem vás děje, anebo naopak, že vy jste úplně naprosto normální, že všichni kolem jsou crazy, všichni jsou blázni, jenom vy letadlo, jak se říká, tak mám pro vás zajímavý tip, který teď na podzim se navíc jako docela jako hodí, protože teď se všude štípe dříví, chystá se dřevo na zimu a tak podobně. A ve Spojených státech tak teď mají horkou novinku, že pokud ze sebe chcete dostat jako napětí, který máte v práci nebo doma, tak že není nic lepšího, než vzít sekeru a házet s ní na terč. Tohle je jako zajímavá věc. Jako člověk, když se nad tím zamyslí, když to bude nějaká malá sekirka, že jo, tak to asi jako nic extra, ale když bychom vzali normálně tu velkou sekeru, teď se napřánete, trošku ji rozhoupete, dáte ji za hlavu a pak ji jenom takhle pustíte, tak přesně se dovedu představit, jak ten stres z vás vlastně jako odletí. A ještě navíc, když trefíte toho, kdo teda ten terč, když si tam představíte někoho místo toho terče, tak ten stres potom je fakt jako pryč. Takže můžete to vyzkoušet, no. Házet sekerou, proč ne? Jsme házeli hošíma věcma. Za chviličku Marek Ztracený, Kaskáda.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Si mé boty, tak i tohle je píseň, kterou Marek Ztracený určitě zahraje na svých šumavských koncertech. Letos přichystal tedy novinku, a to koncerty u něj doma. Ne tedy v obýváku, ale na Šumavě. Každý koncert jen pro tisícovku lidí. To znamená, že oproti letenský plány velmi, velmi komorní koncerty. Lístky byly pryč rychleji než předvolební sliby, tak pokud jste je stihli koupit, tak vám gratuluju. A pokud ne, no tak se vyplatí sledovat i sociální sítě Hitrádia. My vám tam určitě nějaký záznam z koncertů hodíme. Je 14 hodin, 34 minut, posloucháte Hitrádio a tohle jsou Bon Jovi.

stihneme ho ještě do 15. hodiny, stejně tak jako Evu Farnou, taky Pink a nebude chybět ani Axwell a Ingrosso. No a taky se dneska vrátí po víkendu naše odpolední show, to se na vás těší od 15 hodin. Já jsem Jirka Pelnář a uslyšíme se tady na Hit Rádiu zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 začnou vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte.

0: vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 ve směru na Prahu se stále pracuje a kvůli omezení v levém pruhu se tvoří kolona. Pozor na to mezi kilometry 76 až 72. Pracuje se také mezi Havlíčkovým Brodem a obcí Skuhrová, tak i tam počítejte se zdržením a hlavně v pořádku dojeďte. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
4: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v úterý vzrostou. Cenový strop u nafty se proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48,36 koruny za litr. U benzínu pak vzroste o 37 haléřů na 46 korun a 85 korun za litr. Nevyplývá to z dnes zveřejněného cenového věstníku. Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Dnes to na pařížském autosalonu oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dohoda by následně měla pomoci jednáním na úrovni Evropské unie, informuje o tom agentura AFP. A u Francie ještě zůstaneme, kyberútok tam vyřadil chladicí zařízení asi ve 150 supermarketech. Zkazila se díky tomu část čerstvých i mražených potravin. Škody jsou podle médií značné, celá situace se ale vyšetřuje. No a hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tak moc gratulujem.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině se mraky honí, sem tam chvíli vykukuje sluníčko, chvíli je pod mrakem, večer by se ale oblačnost měla rozpouštět a teploty z maximálních 14 stupňů klesnou v noci i pod nulu. No a kde bylo na Vysočině nejchladněji dnes ráno, to si řekneme za chvilku.
2: Práce končí, odpoledne začíná. A s ním Marek Grande a Markéta Váťová. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
6: Ano, my vás opět zdravíme na celou Vysočinu takhle po 15. hodině pondělí, už skoro za námi, to je krásný pocit, že? No tak ano, budeme se věnovat i počasí, protože ať chcete nebo ne, tak ochladilo se. Jo, to si člověk řekne, když právě si vezme třeba jenom mikinu a vyrazí ráno ven. Dostaneme se k tomu, klidně dejte vědět, kolik měříte aktuálně u vás. Jsme na WhatsAppu 725 44 38 37 a teď už posíláme další hity. Za chvilku David Guetta, tedy svým Stones and Die, nebo právě teď. Miraj, vedle tebe usínám. Tak hezké odpoledne.

0: Geta tedy svým satuncem tady na Hit Rádiu Vysočina. Položme si otázku, my všichni. To byla po ránu kosa, co?
1: Ještě, že jsem nemusela vylejzat z postele.
0: No a kolik bylo, Market? Ty to víš?
1: Já jsem to sledovala a nejchladněji na Vysočině bylo v Jihlavě. Hruškovy dvory hlásily minus půl stupně. Ale zajímavý je, že o kousek dál na Jihlavsku v Hubenově bylo 4,7 stupňů, což je naopak jedna z nejvyšších ranních teplot v našem kraji.
0: Zajímavý. No. Ještě zajímavější by to bylo, kdyby tam bylo 40.
1: No, tak to by byl extrém úplně, ale i tak mi to přijde zvláštní, že v Jihlavě minus, tamhle o kousek dál plus 5 pomalu.
0: Ale
1: vy.
0: Možná k tomu teploměru si přisednul nějaký meteorolog a zahříval ho svými hýžděmi. I to je možnost. Každopádně, já jsem si říkal, celé léto se těším na to, až vytáhnu takovou tu huňatou kanadskou košili.
1: Nemáš na sobě, máš bílý tričko.
0: Mám bílý tričko. A celý léto se na to těším, až přijde tohleto počasí. A pak je to vlastně málo i ta košile. Jo, takže vlastně si říkám, že podzimní oblečení je zbytečnost.
1: Že vůbec nebudeš kupovat, že rovnou vlastně z jara přeskočíš, nebo z léta na zimu, jo?
0: Možná to máte podobně, klidně dejte vědět, jo, protože za mě opravdu to přeskočení je vlastně jako zcela v pořádku a jednodušší a ještě ušetříš.
1: Přesně, takže na co si to kupovat, když můžeme ušetřit? Nebo můžeme chodit polonahý, že jo? Taky možnost.
0: To je market styl tady. Vidějte vědět, jak to máte vy, 725, 44, 38, 37 a tady už Daša Austin, hezké odpo.

nejlepší soundtrack pro tvoji odpolední apokalypsu na silnicích. Marek a Markéta na Hit Rádiu Vysočina. Zlepši si náladu.

0: Disco na Hit Radio, Vysočina po čtvrt na čtyři, podzimní chladnější počasí je tady. Píše Petr Střebíče, koupil jsem si novou flanelovou košili a zatím jsem ji měl na sobě jednou. Letos asi rovnou přeskočíme do zimy, má takový pocit. Jana ta píše, já už jsem podzimní oblečení vzdala, ráno zimní bunda, odpoledne tričko, člověk neví, co si má vzít na sebe.
1: A co jste měli dneska na sobě vy? Marku, přišel jsi s bundou.
0: Tak já jsem říkal, já jsem se strašně těšil celý léto, že si užiju ty košile a ne rovnou jdu do té zimní bundy, no. Takhle
1: jo,
0: to prostě...
1: je, takže tvoje košile visí, leda byla ve skříni, nebyla využitá.
0: Já ji nemám ještě ani.
1: Jo, ty ještě ani nemáš, tak to nevadí, hele.
0: Klidně dejte vědět, jak jste na tom vy. Za chvilku Coldplay a Lady Gaga.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo, jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Play a Beyoncé na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. My přejeme pohodové pondělí. Možná ještě o kus pohodovější pro vás bude dnešní 18. hodinou, protože za prvý můžete mít po práci, to je vždycky jako to nejveselější a my už doufáme, že teď máte po práci. A za druhý, my v 18 hodin odstartujeme pondělní Hit Rádio Klasik a ty největší pecky 80., 90. a milénia. A jako již tradičně už si tady dáme jednu takovou ochutnávku. Prý Market, velmi oblíbený song.
1: Ano, řekni, co to bude za song.
0: Bude to Krištof Lolita.
1: A víte, naši drazí, milí, jak tenhle song vznikl? On to totiž Richard napsal pro svoji první velkou lásku Elišku. Ale na tom albu se jmenuje ta skladba Lolita, tak já se na ní moc těším.
0: Tak jdeme na ní a dnešní 18. hodinou další Hit Radio Klasik.

Gdzie lagi?

0: James Carter na Hit Radio, Vysočina před 3:15. My přejeme hezké pondělí a pojďme se podívat, kam tady u nás na Vysočině vyrazit. Kde se možná zrelaxovat?
1: Co se děje na Vysočině?
2: Tak já si to najdu, už to mám, jdeme na to. Nezisková organizace Střed zve odbornou veřejnost pracující s dětmi a mládeží na celodenní konferenci Digitální svět dětí a dospívajících. Proberou se tam poruchy příjmu potravy, dopaminové pasti, umělá inteligence a další věci, které dnes děti a mládež trápí. Akce se koná ve čtvrtek 29. října v Třebíči v sále Hájek, tak určitě se přihlašte, bude to velmi zajímavé. A my zveme taky na dětskou neděli v Cinestaru v Jihlavě, která se koná tuto neděli, a kromě bohatého doprovodného programu s Milanem Řezničkem se bude promítat pohádka Ovečka Sean ve filmu Příšera s Mazi Bejten. Podrobnosti a další akce máme na webu.
0: Ano, tak si to pořádně užijte.
1: Vysočina, tady jsme doma.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
2: Hit Radio.

0: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: D1 stojí, práce stojí, čas stojí, ale naše odpolední show rozhodně ne.

Imagine Dragons na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut přesně 16 hodin a za chvilku už taky náš biják, naše filmová soutěž. A dnes hrajeme o dva lupeny do multikina Sinestar, tak připravujte telefony, poté celé se rozhodně budou hodit. Tady už Alex Varek.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině a uzavřený levý pruh na dálnici D1 směrem na Prahu vás potrápí až do 17 hodin. Mezi kilometry 76 až 72 se kvůli tomu tvoří kolona. Aktuální zdržení je tam na asi čtvrt hodiny. A stále pozor taky na omezení v Jihlavě v ulici Romana Havelky, kde probíhá údržba mostu. Tak šťastnou cestu a jestli i vy máte nějaká varování z cest, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy a vytvořil tak slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den této zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenala souvislou sněhovou pokrývku. Sněžit začalo už v neděli, kdy se sníh objevil také na hřebenech Jizerských hor a na Šumavě. Čeští a slovinští vojáci společně cvičili boj v zákupech na Slovensku. Procvičovali při něm pohyb, obranu přiděleného prostoru a obsazování zákupu. Cílem bylo zdokonalit taktické postupy a posílit vzájemnou spolupráci. Na svém webu o tom dnes informovala česká armáda. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Tu získala dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu nebo mír. No a příští ročník atletické diamantové ligy začne 7. května roku 2027 v Dauhá. Finále seriálu elitních mítingů se uskuteční 25. a 26. srpna v Curychu. Termínovou listinu dnes zveřejnili pořadatelé v tiskové zprávě.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: V Jihlavě vykukuje mezi mraky sluníčko, je to příjemné, oblačnost by se měla do večera protrhat i na zbytku Vysočiny, k tomu se teplota pohybuje kolem 11 stupňů, i když třeba v Havlíčkově Brodě nebo Třebíči mají kolem 13, ale v noci přituhne, teplota spadne i k minus jedničce. Zítra se pak můžeme těšit na sluníčko, v noci na středu a po ránu by pak mělo zapršet.
4: Vysočina. To jsou kopce, rybníky, D1 a hlavně Marek Grande a Markéta Váďová a vy všichni. Odpolední show Hit.

jednoduchou filmovou ukázku za její uhádnutí. Dva lupeny do multiky na Cinestar. Tak připravujte telefony za malý okamžik, zazní ten správný signál a pak volejte. A my k tomu servírujeme právě teď hity. Alan Walker.

0: dopoledne Depeche Mode na Hit Rádiu Vysočina 16 hodin 8 minut. K tomu je tady náš biják. Biják. Dva lupeny ve hře, na drátě Vlasta, autobusák, aktuálně čekačka Nový Rychnov. Vlasno, Vlasto, hezké odpo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
2: Ahoj. Ahoj, Vlastíku.
0: Prosím tě, jsi říkal trasa Nový Rychnov, Pelřimov, tam to teď na podzim je úplně jako parádní, tam to hraje všema barvama, co?
1: Jo, jo.
0: Tam je to krásný. Hlavně tam okolo Křemešníku, no tak to jsem se tady zasnil, to jsme zase výletovali. Pojďme za filmovou ukázkou, dneska za dva lupeny, když to zvládneš, držíme ti pěstí, chceme přesný název filmu, tady to je.
3: Za týden bude historický setkání mysliveckých společností v HNC. Měl bych si koupit novej klobouk.
0: Tak. Blasto. To je ultra jednoduchý. Co? Co?
2: Teď to jenom správně sformulovat.
0: Já myslím, že už z něho něco vylezlo.
2: Něco, jo?
0: Slyšeli jsme postřižiny?
1: Jo?
0: Postřižiny říkáš. Postřižiny. Mm-hmm. No tak jo, Vlasto, hele, nebudeme to napínat. Pojďme se na to podívat, protože tu čekačku už nemáš na dlouho, viď, tam. Tak aby nemrznul spoj, hele, postřižiny. To nebyly.
2: Jako český krásný film to je, ale byly to slavnosti Sněženek.
1: Slavnosti,
2: jo, že jo, že jsi to věděl.
0: To si vždycky takhle právě člověk na konci říká, ježiši, to jsem přece, to jsem chtěl říct. Hele, Vlasto, děkujeme moc za hru, přejeme hezký pondělí, třeba někdy příště.
2: Taky.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Dneska to bohužel neklaplo, dva lupeny tady zůstávají, další přidáváme zítra po 16. Hrajeme tedy o tři lupeny do Multikena Sinestar. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Boys Rihanna na Hitrádiu Vysočina. My už doufáme, že máte po práci, že užíváte relaxu, stejně tak možná jako podobně o víkendu. Škoda, že ten víkend utekl opravdu velmi rychle. Jediný, co si říkám, že už je vlastně za námi, v čem je to dobře, že už je konečně po volbách.
1: No, jak se to veme, že jo? Ještě musíme vyřešit senátní volby. Ne, to druhý to kolo ještě teď bude. Ne. Ale to už je jen takový
0: to
1: jako...
0: prostě chceš kazit.
1: Nechci ti to kazit. Ale víš, co bylo úžasný? Nebo za mě, já nevím, někdo to nevnímá, někdo to neřeší, ale na Vysočině byla největší volební účast z celé České republiky. Přes 55%. Krásná práce.
0: No, my jsme se snažili. Já jsem byl, žena byla, ty jsi byla, všichni
1: manžel
0: jsme
1: byli. Manžel byl. Vy jste taky byli.
0: Manžela nemám ještě.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
3: Já jsem chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal. Ty
2: to je taky možnost, co?
4: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
2: Jo, mají ty oranžový kombinésky, no, ale.
4: A tak to nevíš, že se vyvážuje popelnice, nebo jestli.
5: Pojďte ke mně.
4: Jsi přesně bude popelář. Hele, to je on, to je on.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Chad Krieger a Jesse Scott na Hit Rádiu Vysočina, my přejeme hezké odpoledne, no a pojďme se podívat na hokej.
1: O víkendu se totiž hrály další zápasy domácí. Nebo vlastně kecám, pardon.
0: Dobře, tak jo, tak jinak.
1: Dobře, tak jinak, vezmeme to znova, tak jdeme od začátku, jo. Mm-hmm. Dukla Jihlava v sobotu uspěla, hrála venku, porazila Kolín 2-1. Třebíč pokračuje v parádní formě, páté vítězství v řadě má za sebou, tentokrát 3-2 přidali Bílé hvězdy na ledě Sokolova. No a ty domácí zápasy se budou hrát ve středu.
0: Ano, Jihlava přivítá Přerov, Třebíč, Kolín, obě utkání startují o 17:30. Samozřejmě budeme fandit, budeme to sledovat, aby přibyly body do tabulky, aby jsme šli výš a výš. Teď posíláme další hity, máme tady jednu velkou pohodovou záležitost do toho pondělního odpoledne, 12. října, dneska v kalendáři, ono to fakt neskutečně letí, máme 17:30, doufáme, že už máte po práci, pokud ne, ať to samozřejmě rychle utíká, doufejme, že vás nečeká nějaká noční. S tímto hitem Dávka energie, Beautiful, Christina Aguilera.

Jedna krajina, spousta měst, vesnic, cest a příběhů. A jeden Marek s jednou Markétou. Zlepši si náladu. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

0: Linkin Park na Hit Rádiu Vysočina před 4:45. Hezké pondělí a jedna informace o Jihlavské zoo.
1: Zítra bude zoologická zahrada, jestli se tam chystáte, zavřená, a to celý den, takže zítra tam určitě nechoďte, ale i na podzim je tam co vidět, takže můžete každý jiný den od 9 do 16 hodin tam vyrazit, do 6 hodin vás tam v pohodě nechají. No a 24. října krásná akce Den stromu, takže se tam dozvíte něco zajímavého o stromech a děti se můžou zapojit do nějakých tvořivých dílniček.
0: No tak zítra si surikaty odpočinou, za chvilku Rehab nebo McLemore, Rin Lewis a Ray Dalton.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.

Rehab na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut, přesně 17 hodin. Za chvilku další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice, na počasí a do té doby další hity. Tady už opět a Radeček.

0: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a v Třebíči v Brněnské ulici připomínáme nehodu dvou osobáků. Zdržení pak očekávejte na příjezdu do Havlíčkova Brodu od Skuhrova, hlavně dobře dojeďte. A kdyby cokoliv, vaše dopravní info poslejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Hezký den, 17 hodin, jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Ochota firem zvyšovat mzdy dál klesá. Ve čtvrtém čtvrtletí chce přidat svým zaměstnancům pouze 8% českých zaměstnavatelů. To je nejméně za poslední dva roky. Loni přitom plánovalo zvýšení mezd 13% firem. Vyplývá to z průzkumu agentury Předvýběr.cz. Počet lidí žijících v multidimenzionální chudobě ve světě vzrostl na 1,2 miliardy. Podle OSN jde o první zvýšení světového indexu chudoby od jeho zavedení v roce 2010. Oproti loňsku přibylo 51,5 milionu lidí zasažených extrémní chudobou. Informuje o tom OSN. Indonésie testuje nový systém varování před zemětřesením. Ten by mohl využívat reproduktory na mešitách. Ty běžně svolávají muslimy k modlitbě. Nově by ale mohli varovat i obyvatele odlehlých oblastí, kam se jiná upozornění dostávají pouze obtížně. Pětiletý pilotní projekt připravují společně indonéští a japonští vědci. A jdeme na sport. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Carlose Alcaraze ve třetím kole Masters v Šanghaji.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Teplota na Vysočině nám jde dolů, v průměru máme kolem 10 stupňů. V noci naměříme 3 až minus 1. Zítra se pak po rozpuštění mlh na Vysočině můžeme těšit na skoro jasnou oblohu a ranní teploty kolem nuly se vyšplhají k maximálně 15 stupňům.
2: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
6: A my startujeme tu další 60-minutovku po 17. hodině, no my. Já jako otáčím tím klíčkem, startuju. Market startuje domů.
0: Já vystupuju, hele, Mára to tady zvládne s váma, už je sám, ale máte se na co těšit, tak rozhodně zůstávejte s námi.
6: Tak se měj, Market, krásně, ahoj.
0: Ahoj, zítra.
6: My pokračujeme dál, za chvilku připomeneme, že rozdáváme lupeny na krásné skákání s motorkama, které se uskuteční 12.12. v Jihlavě. Teď už Ed Sheeran.

Singerová, Srdcotepec na Hit Rádiu Vysočina. No pokud jsou pro vás srdeční záležitosti motorky, tak se rozhodně těšte na 12.12. v Horácké aréně v Jihlavě FMX Gladiator Games, tedy mraky jezdců, kteří na motorkách umí mega kousky. Jo. Třeba létají vzduchem, motorka pod nimi, nad nimi, vedle nich. Triky, při kterých se tají dech, do toho prostě šlehají plameny, no velká show. Více na fmxgladiatorgames.com, lupeny v síti ticketportal.cz a možnost taky získat lístky zcela gratis v našem vysílání tento týden. Stačí mi tu uložené naše číslo sem k nám do studia 725 44 38 37. Dopoledne mezi 9 a 12 hodinou u Markéty Zušťákové rozdáváme právě tyto lístky úplně gratis. Tak samozřejmě tu soutěž vychytejte, dovolejte se a máte hned dva lupeny v kapse, myslím si, že třeba, že i ideální takový předvánoční dárek. No a soutěžíme taky na našich sociálních sítích Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina, tak tam mrkněte na takovýto special video, můžete pod něj napsat, koho byste vzali sebou a třeba i proč. No tak držím pěsti samozřejmě, zítra hned další lístky ve hře. A za chvilku už Zayn a Sia.

na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. Teď něco pro všechny, kteří mají zahrádku a rádi si něco vypěstují. V Anglii se totiž podařilo překonat hned 7 světových rekordů v pěstování obří zeleniny. Jo. A když říkám obří, tak tím nemyslím jako mrkev, která je o trochu větší než ta z obchodu. Tady prostě to zahradničení v Anglii se posouvá na úplně jinou úroveň. Třeba řepa vážila přes 26 kilo, slunečnicová hlava měla skoro 8 kilo, rekord padl dokonce i v kategorii nejvyšší rostliny okurky, tam měřila neuvěřitelných 7,6 metru, to už je skoro na žebřík, abyste si utrhli okurku na sarát. No, dýně těžší než 450 kilo, jako víme, na Vysočině taky zrovna nedávno jako mega velká dýně, ale tohle je ještě jako dvakrát tolik. Dýně velká skoro jak barák. Možná tohle je strategie, jak bojovat proti cenám nemovitosti. Prostě udělat mega dýni, pak ji vydlabat a v tom budeme žít. Posíláme další ty všem zahrádkářům. Eva Farna.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: Kinos na Hit Rádiu, Vysočina před 6:15. Dneska mimochodem speciální den, jo. Den zadku. Den, kdybychom měli nakopat do zádele všechno, čeho jsme se chtěli už dávno zbavit. Ať už zlozvyků prej, nebo třeba osob vysávající naší energii. To je hezký den. Den zadku. Takže jako neslavíme pozadí, ale prostě tu myšlenku. Tak pěkný. Každý den něco slavit. Purple Disco Machine nebo Coldplay už za chvilku.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme výběr.
2: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
2: vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Rádio Vysočina. Naše odpolední show je spát.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a počítejte v Jihlavě v ulici Romana Havelky, tam probíhá údržba mostu, tak tam počítejte s omezením. A na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice za Divišovem na železničním přejezdu je silnice uzavřená, i tam je potřeba počítat s objízdnou trasou. Hlavně šťastnou cestu, kdyby cokoliv, 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
4: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
3: Zákon výslovně stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Státní volební komise schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Na České hory dorazil sníh. Na Sněžce napadala dnes slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Alcaraze. Ve třetím kole Masters v Šanghaji.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: V noci většinou skoro jasno, postupně se začnou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, ranní teploty kolem 4 stupňů až 0, při bezvětří, zejména na horách, minus 3 stupně. Z počátku zítřejšího dne slunečno, v Čechách pak postupně déšť na Moravě a ve Slezsku, až na večer přibývání mraku. No a později se místy na celém území déšť vyskytne také, 12 až 16 stupňů, to jsou maxima pro zítřejší den, no a pokud se udrží nízká oblačnost po celý den, tak pouze 9.
2: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, ale hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste pondělí přežili se ctí a právě teď jsou tady Vítos a Teenage Dirtbag.

Tohle show Roxette, It Must Have Been Love. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a prosím vás, dneska jeden zadku. Nevymýšlím si, opravdu, je to z Ameriky, za mě mnohem lepší než Valentín. Je to prosím vás den, kdybychom měli nakopat do zadku všechno, čeho už jsme se měli zbavit dávno. Jo, ať jsou to zlozvyky, lidi, kteří nám vysávají energii, až potřeba nedostatek odvahy. Prostě zbavit se toho, co nás nějakým způsobem tíží. Ne, že prosím vás teď partnera vykopnete na ulici. Jo, tam se to většinou dá ještě vyřešit. Ale jinak jo, schválně, zkuste se nad tím zamyslet, jestli vás napadne nějaká taková věc, nebo třeba zlozvyk. No, páč, hele, když už je na to i speciální den, škoda toho nevyužít. Co říkáte? Přemýšlení a tak říkajíc kopání do zadku, další hity, za chvíli vanastovky a teď je tady Madonna a Open Your Heart.

Vanessa Paradis, Be My Baby. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a máme tady psího hrdinu, dámy a pánové. Malý psík z Kansasu se teď stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku, kterou on zastavil tu policejní hlídku, oni moc netušili, co se děje, že jo. A on je začal navádět domů, k tomu pejskovi domů, protože jeho páníček ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Ten pes prostě pochopil, že průšvy, vydal se hledat pomoc, našel policajty, dovedl je domů ke svému páničkovi, který potřeboval pomoc. Neuvěřitelný, jakože o tomhle se většinou točí filmy. A pak vidíme, že se to opravdu děje, což je skvělý, proto je super mít doma psa. Jo? Jo, tak jestli jste třeba zvažovali, tak ano, tady se podívejte, tohle je výborný, pochvalu si teda vysloužili zároveň i samotní policisté, protože skvěle zareagovali, nebudu vás ale nutit mít doma policisty, jo, pes zatím stačí.

Inxis a Need You Tonight. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 6:45, tma jako v pytli, ano, už je to tady, už máme i první sníh v Česku. Kdo by to byl tušil, takhle 12. října? Já se musím přiznat, že jsem dneska asi 2 hodiny topila, protože jsem ráno měla doma fakt zimu. Tak jestli jste na tom někdo podobně, tak hele, žádnej stud, prostě je kosa. Jo, ráno má být nula, no, tak prostě musíme se nějak zahřát, že jo. Zkusíme se zahřát společně i dalšími songy, to by mohlo pomoct. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. A co by to bylo za pondělní večer bez Depeche Mode? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Buty nebo Michael Andrews.

jste s Hit Radiem, za námi Duran Duran a jejich Perfect Day. No o něco míň perfektní den měl jeden Kubánec, který ho na letišti v Miami zadrželi celníci. Prosím vás, tenhle pan se pustil do poměrně jakoby riskantního podniku a ve svém rozkroku pašoval ptáky. A teď myslím doopravdy ptáčky jako lítající, jo. Oni si ho vybrali k dodatečné kontrole, dali mu vyplnit formulář, kladli mu vesměs jako běžné otázky, ale jako všimli si, že je poměrně dost nervózní a taky má fakt jako nezvyklé vyboulený kalhoty. Jakože poměrně jako rapidně vepředu, jo, takže by se asi nedalo počítat, že to je přirozené vybavení. No a tak ho vzali do místnosti pro osobní prohlídky a ukázalo se, že on měl, prosím vás, vevnitř v kalhotách vyšitý speciální kapsy, jo, ve kterých byly takový průhledné nádoby a v těch byly ty ptáci. Jo, jo, jo, muselo to dát strašnou práci, přitom taková blbost a ještě ho chytili. Hroznej pech. No nic, ale hele, pojďme se mít rádi, láska je láska a to ví i Lucie Bílá.

Let the Sunshine in, Milk and Sugar na Hit Radio. Krásný večer vám všem, 7:45, respektive lehce po, kdybyste náhodou někdo byl línej podívat se na hodinky, to všichni známe, že jo? Co doporučuju, nedívat se na teploměr, protože ano, už to zase padá, tak se nenechte tím zbytečně vystresovat, jo? Vemte si teplý ponožky, to pomáhá hodně, prosím vás. Teplý ponožky, to je základ každý zimy. No a taky to nejlepší pro vaše uši, aby jim taky nebyla zima, víte jak. O vaše uši se rozhodně postarám. Za chvíli W, We All Need Love. K tomu Atomic Kitten nebo Queenie.

Tohle jsou Queen a The Miracle. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Rychlá zběsile bude mít nového člena, nebo teda trošku v to doufám, protože takhle, zkuste si představit, že je vám 67. Jo, ok, dobrý. Teď si představte, že si dáte jednu margaritu, jednu. A půjdete driftovat autem před budovu soudu. No to asi ne, že jo? Pravděpodobně ne. Každopádně tahle 67-letá paní to udělala a tvrdí, že měla jenom jednu margaritu. Já věřím, že po margaritě dělají lidi šílené věci, ale určitě ne tohle. Jo, tak prosím vás, jenom opatrně na to, samozřejmě jí čeká postih, jo, to není jen tak. Takže opatrně na množství margarit, určitě si nesedejte za volant, to po žádném alkoholu, a držím pěsti, ať není ostuda. Hlavně takhle v pondělí, že jo, to by bylo blbý. Další hity do uší, teď Janet Jackson.

Masterboy v éteru Hit Rádia. Krásný večer, mimochodem, dneska je taky den úspor. To je blbý, že to připadá zrovna teda na pondělí, jo. Ale je to tak, takže pokud vám dneska náhodou ujela ruka třeba v krámu nebo na internetu, tak to neříkejte nahlas a nikdo se to nedozví, jo. A pokud naopak jste si dneska nic třeba nekoupili, tak se pochvalte. Řekněte si, a to je rozhodně, protože jsem věděl, že je den úspor, že jo. No protože jste chytrý, to je jasný. Čím šetřit rozhodně nebudeme, to jsou další hity. Čekají nás A-Teens, Chinasky nebo Alan Parsons Project. Tak buďte s námi.

8 hodina, přeju vám krásný pondělní večer, Kateřina Pechová s vámi a k tomuto nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď je tu naprostý král. Tohle je Robbie Williams.

Joe Cocker a Jennifer Warnes. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já máme tady takovou zajímavou poučku. Pánové, doporučuji nastražit uši, protože dokonce někteří samečci pavouků, když chtějí udělat dojem na samičku a ideálně se s ní spářit, taky nosí jídlo, schání potravu. Z jednoduchého a praktického důvodu, protože tím sníží šanci na to, že ona, tato samička, je po aktu sežere. Je to přesně tak, jak slyšíte. To znamená, že pokud třeba vaše paní není teď úplně nejpříjemnější, jo, což se může stát, zvlášť v pondělí večer, může to být tím, že má hlad. Doporučuju jí nakrmit. A to urychleně. Další hity k tomu, tohle už je Jana Kirchner.

0: 96 v éteru Hitrádia, krásný večer. A krásné pondělí, ačkoliv to samozřejmě může znít zvláštně. Tak jo, já doufám, že máte za sebou krásný pondělí a hlavně, že si užíváte klidný večer. Společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Mark Morrison, taky DJ Semi, nebo tahle legendární věc. Ano, Chicago do uší, už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Rádiu. Krásný večer. A prosím vás, máme tady za mě loupež roku minimálně. Jo, protože v Itálii, co se tak dá ukrást v Itálii, přemýšlejte. No víno, samozřejmě, že víno. Zloději tam ukradli 30 tisíc lahví vína. Pozor, v hodnotě 122 milionů korun. Jako, to je neskutečné. 30 tisíc lahví vína, to bychom měli mejdan, co? Protože ono takhle, cena jedné té lahve se pohybuje kolem 7 tisíc korun za kus, jo? No, to musí být dobrý víno. Každopádně ano, teď samozřejmě italská policie vyšetřuje ten případ a vinařství varuje zákazníky před prapodivnýma nabídkama. Pokud o tom vínu někdo něco víte, dejte vědět. Platí? Já posílám další hity No Guitars a Černá růže.

Kara za námi na Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9. hodina, to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Díky, že jste s námi byli i dneska, i v pondělí. A to nejlepší z 80. 90. a milénia zase zítra přesně v 6. Budu se těšit, no a za chvilku třeba Jamiroquai. Připojí se Snow Patrol nebo Crystal Waters. Mějte se krásně, ahoj.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz

Vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Vysočina 725 44 38 37. Hit Rádio Vysočina.

0: Hitrády.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám.

Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: be fine. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hit Rádio Vysočina.